0: Noční Jubox.
1: Dohrál nám Get a Gaze, Anyone of Us, kysáci 7 minut po 2. hodině. Já doufám, že vám to dneska rychle utíká na noční, no a ještě, aby vám to utíkalo o něco rychleji, příjemněji. Trošičku jsme se navnadili pozitivně, tak song na přání od Jarči, která by ráda nechala zahrát nějakou pecku od Bonnie M pro všechny, kteří jsou dneska v noci na noční. Tak jo? Bonnie M, naprostá klasika, pojďme si dát jejich megamix a pokud můžete, vstaňte, trošičku se procvičte, zatrsejte. Já to třeba v noci tady dělám docela často ve studiu, až si říkám jako, ještě že mě tady někdo z dole z té primy nevidí, protože tady samozřejmě nikdo v noci není a já jsem tady sama a tak trošku můžu dělat tady ve studiu právě tyhle ty věci, jakože myslím tanečky. Pojďme na to.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Čuamba, jestli se nepletu, tak tato písnička byla spojena právě v devadesátkách, v miléniu, právě s Fifou, fotbalem. Když tak mě opravte, kysáci, ale něco mi to říká, že ta písnička je z toho. No teď už mám na telefonu Pavla. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj.
1: Jak se máš dneska v noci? Jak to, že nespíš?
2: Příprava do práce.
1: A, takže takhle brzy po ránu, jo?
2: Jo, jo.
1: Aj, tak doufám, že ti to aspoň s příjemným písničkou. Co by to mělo být?
2: Od Míši Duhové, bylo by to Edith Piat. Bylo by to pro tebe, pro ranní trojku, pro Michala Kavalčíka a pro všechny, kteří teď pracujou. A pro všechny kysáky.
1: No tak jo, pojďme si dát lepší než originál a krásná písnička v podání Míši Dinhový. Pájo, měj se hezky.
2: Ty taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Za 3 minuty je tady 2:30, kysáci, a já mám takovou připomínku k Kiss Shopu, kde se objevil teďka Lampion Rádia Kiss, který si můžete za 150 korun nakoupit, zakoupit. A vypadá krásně, je tam samozřejmě logo. No a s tím se pojí jedna chystaná akce, o který jsme se už taky zmiňovali na sociálních sítích, a ptali jsme se vás, jestli byste s námi chtěli jít do Lampionového průvodu, respektive si udělat takovou jako sešlost pěkně s lampionkama 22. října, a ptali jsme se vás, kam bychom za vámi právě na tuhletu akcičku měli dorazit. No tak jsem moc zvědavá, protože 22. října se nám docela dost rychle blíží a doufám, že mi to taky vyjde, abych tam mohla být s váma. Takže to bude podle mě pěkná akce takhle na podzim. Modleme se za to, aby bylo hezký počasí, aby byl takový ten teplejší podzim, protože momentálně teď třeba venku 5 stupňů v Praze. A já si myslím, že možná i na některých místech České republice bude dneska nad ránem mrznout. Tak schválně. Už za chvilku další písničky na přání, a jenom připomínám telefonní číslo 210 323 323 anebo apka Rádia Kiss.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. Je tady další písnička na přání, tentokrát tady mám vzkaz od Kaspiho. Zdravíme do rádia všechny kysáky, kamionáky i kinderkamionáky. Speciální pozdrav pro Vlastu, co jede za mnou směr Ždírec, a všechny kolegy ze Solitary. Ať nám to dneska šlape a všichni to dáme. Hoďte nám tam nějakou rychlou peckou a za těma kulatýma lopatama neusneme. Hlavně žádný nervy a všichni kolečkama dolů. Šťastnou cestu, chlapi. Krásný vzkaz, kysáci, já jenom připomínám ještě telefonní číslo 210-323-323, můžeš si zavolat o svůj song. A co jsem tam vybrala, co takhle Bob Sinclair a Love Generation, taková pozitivní, veselá písnička po půl třetí ráno.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Radia Kiss.
2: Pojďme si dát další písničku na přání až do 6 hodin. Do rána jsem tady pro vás, takže toho můžete využít a nechat si něco zahrát. Momentálně tu čeká hlasovka od Honzy.
3: Dobré ráno, Léňo, a všem kysákům. Hezký ráno. Že jsem tak smělý, potřebuji taky trochu nakopnout. Gangster Paradise od Kuli a já si můžu poprosit o pohodovou písničku, aby nám to tady šlo pěkně od ruky. Na skladě trošku nám chybí síly, špatně se spalo, nebo spalo se dobře, ale chybí energie a to nám dodáváte díky muzice vy. Hezký den všem, Honza, čau.
2: No jasně, že jsem tady od toho, abych vám do toho pracovního dne jsem chtěla říct, ale noci dodala trošku energie a hlavně skvělý hudby. My jsme tady pro vás ve všední dny opravdu 24 hodin od pondělí do pátku, takže pojďme si dát Gangsta Paradise. Krásnou noc, kysáci.

0: Máme tady třetí hodinu a to znamená, že noční jukeboxy jsou ve své polovině, tak si zavolej o svůj song.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Radia Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jdeme kysát se na další písničku na vaše přání. Koho pak máme teďka na telefonu? Kdo pak je tam?
2: Ahoj, Kjetě, zdravím, Katka.
1: Ahoj, Katko, odkud voláš?
2: Z Bruntálu.
1: Aha, a jsi v práci, nebo teprve se chystáš?
2: Ne, už jsem na cestě do práce.
1: Už jsi na cestě, ty vogo, stávačka docela brzo, veď? Teda jako raní?
2: No. Ano, ano, no. Rozvážím noviny, takže to je pořád raní.
1: Jasně, tak to je pořád raní, to je pravda. A co ti zahrajeme tedy na lepší rozvážení?
2: Prosím tě, Kislav Message.
1: Ano, to jsem tam teďka připravila. A pro koho to bude?
2: Bude to pro celou naši noční letku.
1: No tak jo.
2: Prostě pro všechny kysáky.
1: Přesně tak. Spousta z vás je kysáci vzhůru, takže pojďme si užít písničku. Měj se hezky, Katko, a děkuju za zavolání.
2: A i ty moc děkuju, ahoj.
1: Ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Everything but the girl a missing. Teď už jdeme na další písničku na přání, protože na telefonu je další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, Lení, tady Carlos.
1: Carlos, si moc tě zdravím. Co takhle brzy po ránu? Co děláš?
2: No, tak už makám. No, přes kuchu jsem začal.
1: A do kolika tě to dneska čeká?
2: No tak, já nevím, no, do dvou třeba, protože ve tři mám být u doktorky, takže do dvou, půl třetí maximálně.
1: Jasně, aby si to všechno stihnul, takže no. Ti něco na start dnešního dne ráda zahraju, co to bude?
2: Tak poprosil bych Bíbínou, Iron Mouse 1800.
1: Tomu říkám pecka, výběr, a pro koho to bude?
2: Takže by to bylo pro mě, pro tebe, pro všechny, co si na mě před týdnem vzpomněli, jsem slavil narozeniny, bylo to teda u Alexe, ale to nevadí. A, no a jinak pro všechny kysáky, co makají a i co nemakají,
1: okay. To poslouchají. Tak jo, tak jdeme na Sonka, já ti přeju krásný den, ať to všechno zvládneš, měj se.
2: Jo, děkuju, měj se, ahoj.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River, Kysáci, za 3 minuty, je tady 3:30 ráno a já koukám na teploměr tady na počítači 5 stupňů v Praze a to nemluvím o krajích Prahy, tam může být ještě chladněji. No a vy mi taky píšete, že u vás teda pořádná kosa, rozsochatec hlásí 0, Chotěboř 2 stupně, píše Švestka, no a v okolí jsou také mlhy, takže pokud jste někde, kde se vyskytují mlhy a jezdíte na silnicích, zapnout mlhovky, jo, podstatná věc, na kterou podle mě hodně řidičů takhle na podzim zapomíná. No a my se tady trošičku samozřejmě v nočních juboxech zahřejeme, uděláme si to hezký, aby aspoň to ráno bylo trošičku příjemnější, protože co si budem povídat, stávat do těch studených rán je horší a horší. Pojďme si zavzpomínat na léto, kdy jsme prostě vzali kraťásky, šatičky, vyrazili jsme ven, ať byly 4-5 ráno, bylo krásně. No, to je ta tam, tato doba. Jdeme na songy.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Pojďme na další písničku na přání. Na telefonu už je Katka. Ahoj, Katko.
2: Dobré ráno.
1: Taky ti přeju krásné ráno. Ty seš někde na cestách?
2: Jedu z práce domů.
1: No tak ale to už je dobrá zpráva, viď? Takhle no, jakože.
2: To každopádně jako.
1: Takže zachumlat se do postele.
2: No, jenom na 2 hodiny.
1: Ježiš, no tak to je vražedný teda docela jako. Vstát ale po 2 hodinách.
2: Odvezu syna a zase půjdu zpátky spát, takže to je dobrý.
1: Tak jo, tak to se dá. Co ti zahrajeme na cestu domů?
2: Ale myslím, že jsme spolu vybrali Calvina Harrise.
1: Calvin Harris, Summer, přesně tak, protože jsi říkala, že chceš nějakou letní písničku, když už tady máme ten podzim, takže jsme vybrali tohle. Pro koho to bude?
2: Hele, pro všechny, kteří buď jdou spát, anebo si spíš myslím, že vstávají a jedou do práce,
1: ano.
2: Tak ať mají pohodlnou cestu. A hlavně opatrně řekla bych, že se to i místama trošku jakoby přismykává, takže ať jedou v klidu. Mm-hmm.
1: Opatrně, kysáci, přesně tak. Tak jo, Katko, tobě přeju dobrou noc a tady posílám Summer. Měj se.
2: Díky, ahoj.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Rádia Kiss.
1: Tohle byly Maroon 5, One More Night, a nejen, že můžete volat do studia o písničku na přání, tak taky můžete posílat hlasovky prostřednictvím aplikace Rádia Kiss, a jedna hlasovka je tu od Míry.
2: Ahoj, prosím tě, mohla bys mě zahrát to písničku Beruško má. Děkuju moc.
1: Tomu říkám rychlá hlasovka během pár vteřin. Říct, co chceš nechat zahrát. Míro, Beruška a T-Boys, taková klasika, na který podle mě spousta z vás vyrůstalo, holky třeba, co? Pojďme si to dát. Krásnou noc, nebo pro někoho už dobré ráno.

0: Kysáci 4 ráno, já vám přeju dobré ráno nebo dobrou noc, pokud právě teď jdete do postele.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Až do 6 hodin do rána jsou tady noční jukeboxy, takže určitě neváhej a zavolej si o svůj song na telefonní číslo 210 323 323. No a já jsem ještě před minutkou měla na telefonu Petra, který si zavolal o svoji oblíbenou písničku, ale nějak to vypadlo. Každopádně já mu ji ráda zahraju. Jsou to Lunetici, ať je hudba tvůj lék, takže proč si to tady nedat? Kdo jste byli na Lunetikách Foutu Univerzu před necelými 14 dny, tak jste si to 100% užili, protože co jsem tak viděla a i co říkal Roman, Míša a tak, tak to byla pořádná party, pořádná jízda, skvělej koncert a teď si to dáme tady v nočních jukeboxech. Lunetik a ať je hudba tvůj lék.

0: Noční Jukebox.
1: Nejenže můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss, kterou si můžete stáhnout do vašich chytrých telefonů, takže taky naprosto jednoduchý, pokud třeba teď nemůžete volat a chcete si ale něco přát a nechat někomu třeba něco zahrát. No a hlasovku tady nechal Peťa.
2: Dobré ráno vám do studia a všem kysákům. Mohl bych poprosit o zahrání písničky od skupiny KLE, cokoliv, co máte v playlistu. Bylo by to na cestu domů a pro všechny kysáky. Děkuju moc, Petr.
1: Peťo, co takhle KLE a What Time Is Love? Já myslím, že tohle je skvělá pecka, takže si ji pojďme takhle teďka nad ránem dát.

Norma Jean s Martinou Drive, 1 minutu před 4:30 ráno. Já vám přeju krásné ráno, pokud právě teďka vstáváte. Pokud už jste někde na cestách, tak jenom připomínám opatrně, protože teploty jsou velmi nízké. Teď koukám v Praze 4 stupně, jo, takže myslím si, že na některých místech České republiky mrzne, což chceme toto 13. října? Nechceme, chceme ještě krásný teplý podzim, zalitý sluníčkem a nošení mikinek. Ale bohužel takhle po ránu a večer opravdu ty teploty už jsou nízký, takže pokud vyrážíte, budete chodit po venku, tak se hlavně teple oblečte. Vůbec se nestyďte za to vzít si 13. října čepici, protože ta čepice vám pěkně zachrání hlavu v teple. Jo, jak se říká, hlava, nohy v teple. A tlustý fusky k tomu, žádný takový ty kotníčkový, jo, už si pořádně vemte ponožky, ať vám netáhne od nohou. To je jenom taková moje připomínka, moje rada a hlavně připomínám telefonní číslo 210-323-323. Už za chvilku si totiž dáme další písničku na vaše přání. Teď předtím ještě Lasko.

0: Noční Jukebox.
1: Máme tady kysáci další volající, a to Danušku, nepletu se?
2: Ano, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, přeju ti krásné ráno. Co ty, seš na noční nebo už stávačka na raní?
2: Já jsem na noční a doufám, když to klopne, tak za 3 hodinky budu v teleku.
1: Ideální, já už za 2 dokonce, musím říct, že se dneska těším. Pořádně se zachumlat, venku zima, takže to se hodí. Co ti zahrajeme?
2: Na Slovensku je 0 stupňů.
1: Ježišmarja, no tak tady 4, jsme lepší o 4 stupně, to zas tak velký rozdíl není, ale teda strašná klendra. Myslím si, že to překvapilo dneska ráno spoustu lidí. Co zahrajeme?
2: Tak dáme tam něco od Verony.
1: Hele, vybrala jsem Hey Boy, dlouho jsem tuhle písničku neslyšela, co ty na to?
2: Beru.
1: A pro koho to bude?
2: Tak, v první řadě určitě opětovně pro mamku a celý kolektiv DHL Rudná u Prahy. A potom bych to poslala celý firmě Dachkou, hlavně nočním lesům a naší slovenské lesce.
1: No tak jo. Tak zdravím na Slovensko, super, že nás posloucháte i tam.
2: Já už jsem v Praze, teda už jsem v Brně, teprve teď jedu do Prahy zpátky do Slovenska.
1: Okej, okay, tak jo, tak posílám Veronu. Tak ahoj.
2: Tak jo, díky.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Před 17:00 stihneme ještě jednu písničku na přání. Tentokrát si o ní napsala Miroslava, přes hlasovku posílá vzkaz.
2: Krásné dobré ráno, kysáci a kysačky. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky Macejko. Pro nás všechny raní ptáčátka, který jsme přišli ke svému milovanému autíčku a zjistili jsme, že musíme to přední sklo pěkně oškrábat, jinak se nikam nedostaneme. Takže pěkně škrábeme, do rytmu a hezký den.
1: Tak si pojďme dát Macejku do rytmu na to škrábání. Jakoby já se směju, protože tady stojíme v garážích, jo, v rádiu, ale je to špatný, je to špatný. Ta zima se neúprosně blíží a doufejme, že tohle je jenom takový zatím záchvěv, že tyhle rána se nebudou prostě opakovat ještě. Je příliš brzy. Souhlasíte, kysáci? Pojďme si dát Macejku.
3: Hey, listen to me, my brother. That's music. That's number one. Sense.

0: Máme tady 5. hodinu, poslední hoďka nočních jukeboxů, před námi Chainsmokers nebo Timmy Trumpet. Pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Ještě pár písniček na přání do 6 hodin do rána stihneme, takže pojďme rovnou na to. Na telefonu mám Janka. Ahoj, Janko.
2: No ahoj, zdravím tě, dobré ránko všem.
1: Taky tě zdravím, co takhle brzy po ránu, jsi v práci?
2: Dobře po ránu, jo, v práci jsme už od večera, jakože...
1: Takže noční.
2: Rozvoz zeleniny.
1: Aha, tak to jo, tak co ti zahrajeme, co jsi vybral?
2: Co jsem vybral, víte co, mě strašně dlouho chyběla jedna známa osoba, to známa, je to naše Barunka. A dáme si něco od ní.
1: Tak vybrali jsme Barču a Tomína se songem Žít každou vteřinou, jo?
2: Jo,
1: pro koho
2: jo,
1: to bude?
2: Pro koho to bude? No v první radě pro vaše celý kolektiv Radia Kiss. Nejde zapomenout na všechny posluchače, který to úžasně radio poslouchají. V třetím případě jsou to asi všechny řidiči. A poslední kategorie je ta, která se tobě líbit nebude, to jsou ti, kteří milují zimu.
1: No, to nemám ráda, to je pravda. Tak jo, tak to posíláme všem milovníkům zimy.
2: Já zimu miluju,
1: takže
2: pravidelně
1: pro mě ne.
2: Jezdím v severní Norsko a minus 30 je úplně úžasný.
1: Hele, užívej si svých minus 30, ráda ti zahraju song. Aha, přeju ti krásné ráno, ahoj.
2: Tak se měj krásný ránko.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Právě nám dohrál Snoop Dogg a David Guetta se songem Sweat. A máme 17 minut po 5. hodině a pojďme si pustit hlasovku od Honzy.
2: Dobré ráno tobě a všem kysákům. Tady kamionák Honza. Akorát jsem stával a přesouvám se do Belgie, takže bych potřeboval něco od tebe na pozbuzení. Myslím, že by si byla tak hodná, pustila mi něco od Faithless, ať se trošku rozejbu. Moc krát děkuju a všem ještě jedno krásný ráno.
1: Honzi, přeješ si? Tvé přání je mým rozkazem Faithless a Insomnia právě teď na Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
1: Další přání, které chceme splnit tento týden.
2: Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem?
3: Osobní odvoz, jo, hele.
4: Hele, Tluboši, obrendovaná dodávka Rádia Kiss je připravená. My moderátoři jsme taky připravení, takže se můžeme domluvit a tvou výzvu teda přijímáme. Co ty na to? Budeme se na vás těšit.
5: Určitě, moc krát děkuju.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Hrajeme to nejlepší

kvíz, nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Fun Factory, take your chance. My máme 3 minuty po 5:30, za chvilku mě tady vystřídá ranní trojka, ale ještě mám na telefonu Vojtu. Ahoj Vojto.
2: Dobré ráno.
1: Taky ti přeju krásné ráno. Jak ses vyspal dneska, nebo jsi ponoční?
2: Hele, vyspal jsem se dobře a ta ranní teplota nebyla úplně ideální, ale ještě je to dobrý.
1: No, 4 stupně už nepovažuju za dobrý, to už je nedostatečný.
2: Hele, do -10 nosím kraťasy, takže ještě je to dobře.
1: OK, máme tady dalšího blázna, co se týká zimy, nebudu to komentovat, pojďme na písničku na přání.
2: Hele, vybrali jsme Rise of Fred Stand Up a je to pro všechny šampiony, co stali do té divy. Asi bych to takhle shrnul.
1: No tak jo, šampione v kraťasích. Jdeme na Rise of Fred, měj se hezky, ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Ještě stihneme poslední dvě písničky na přání a konkrétně tady mám hlasovku od Kuby, pojďme si ji pustit.
2: Dobré ráno, Leníčko, Sluníčko. Tady Kubík, prosím tě,

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Je tady za 13 minut 6. hodina, to znamená, že poslední song na přání je právě teď před námi a mám tu zprávu od Jardy, který by chtěl poprosit Roxette a písničku Joyride, a bylo by to pro přítelkyně, protože jí právě teďka dělá snídani. Jardo, já myslím, že ty seš snem všech dívek, kdyby nám chlapi dělali takhle po ránu snídani, co holky? Jakože před 6. raní, klobouk dolů. Jardo, hraju ti a hraju ti proto, že chci víc takovýhle chlapů tady u nás, v Čechách, na naší planetě. Jinak máme 4 stupně v Praze, na jiných místech v České republice ještě větší zima, takže se pořádně oblečte a nestyďte se vzít třeba i čepici, protože je opravdu kláda. A já vám přeju krásné ráno. Hello.

0: Po šestihodinové směně jsme doslova do písmene přišli vyspobodit naší Lenku. Leni, dobré ráno.
1: Krásné ráno, já jsem pořád fresh.
0: Jo? Mluvila jsi o lampionovém průvodu?
1: Ano, právě že jsem o něm mluvila, protože se nám to blíží.
0: Příští týden, ve čtvrtek, bychom mohli s lampiony vyrazit s našimi posluchači. Hlasovali na Facebooku. Zkusila si vyzjistit, jaké místo zmiňovali nejčastěji
1: kysáci. Já jsem jim říkala, jdou pod příspěvek, které je na sociálních sítích a jdou tam napsat, co by se jim tak líbilo, jaká lokalita v České republice.
0: Protože holky ze sociálních sítí si s ním dali tu starost. A zkusili z toho něco vyčíst a normálně písmeno P ve velkým vede.
1: Písmeno P.
0: P. Praha, Plzeň, Příbram.
2: A hlavně Patrik.
1: Já mám nějaký něco napadlo, ale...
0: Okay. Taky Benešov, Kladno a další. A no a teď to musíme nějak rozlousknout, kam se teda pojede.
2: Kam pojedem, no.
0: Jako někam bychom měli vyjet, ať to není hned tady, kde často akce děláme, že jo.
2: Kolem baráku, ne, někam za Humna.
0: Ano.
3: Za Humna?
1: Za Prahu. No, za Prahu. Někam do přírody, do města, toť otázka.
0: Když půjdeme do přírody, bude tam tma, co tam budeme dělat?
3: A jako, tak máme lampiony, ne?
0: No ale to je světýlko v lampionku.
3: A víš, kolik těch světýlek tam ale bude?
2: Jsem světluška.
1: Červená.
0: To si tam postrácíme, budeme v novinách potom, tyjo. Rádio Kiss ztratilo své posluchače někde v lese,
3: tyjo. Ale když se někdo podívá z ptačí perspektivy, tak podle těch světýlek nás najde.
0: Dronem by nás někdo mohl hlídat.
2: Jo. Dron bych nezmiňoval, to je celý ožehavý
0: ale
2: téma.
0: Ale prosím tě, to je ten hodný dron, ten, co sleduje. No tak Leni, to znamená, příští týden tohle dobou už definitivně budeme vědět, kam vyrazíme.
1: No, jsem na to zvědavá, kam nakonec.
2: A ty pojedeš, Leni?
1: Já pojedu. Jo. A doufám, že nebudou 4 stupně a bude tepleji. A když ne, tak se obleču, protože to tady celou noc všem radím.
0: Termosky sebou, svařák a tak dále si přece vezmeme, ne?
3: To určitě.
0: Míšo, díky, že budeš řídit. Tak jo, ahoj.

0: Dnes večer od 6 hodin. So
1: happy it hurts. Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Počasí.
3: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborových svazů s premiérem Andrejem Babišem a dalšími zástupci vlády to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Původně se měly tarify zvýšit o 1300 korun. Stejná částka měla směřovat do stabilizačního příspěvku a zbylých 300 korun mělo sloužit na další složky platu. Odbory kompromis ocenili. Rusko není ochotné přistoupit na energetické příměří navržené Spojenými státy. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po pokračujících ruských útocích na ukrajinskou energetiku. Dříve během dne Zelenský vyzval Spojené státy, aby donutili Kreml příměří dodržovat. A teď zpátky domů.
4: Liberecko je rekordman. V zastupitelstvech na Liberecku usedne nadprůměrně lidí, kteří pečují o malé děti. Těch, kteří jsou podle zveřejněných údajů na mateřské dovolené, je v okrese ve vedení měst a obcí 2,3%. Ve zbytku republiky je to jen necelé 1%.
3: Sport. Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmín Paulíniové z Itálie. Zprávy jsou za námi a teď už je na řadě raníky se datem 13. října.
5: Terko, díky, a ty karkulko naši červená, kdo to zívnul tady zase?
6: Já to nebyla, ale to byla. Patrik.
5: Nekecej.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: začít ráno trošku jinak. Začněme třeba jednou fotkou. Posluchač Martin ti poslal vtipnou fotku tobě, Romane.
1: Ano, a co tam je?
0: Je v metru a za ním je zastávka metra Anděl.
1: Počkej, to se podívá. No jo, Anděl.
0: Ale ještě se mi líbí takovej ten jeho poker face, víš?
2: To je vtipný.
1: Hele, mě to vždycky pobaví, když přijíždím na tuhle stanici a příští stanice Anděl. Vždycky zpozorním.
3: Anděl.
1: Ano,
2: vtipný.
1: Tak zdravím všechny andělé, jmenovce a hezké ráno do úterý 13. října.
2: A to je potřeba provést kontrolu dneska takhle při úterku. Míšo, ukáž?
0: Co?
2: Má.
0: Co mám?
2: Dneska jeden bez podprsenek, Míšo.
0: Ježiš, koho tohle to napadlo? Teď, když se dělá taková zima, proč bychom my, holky, měli chodit bez podprsenky? To se má dělat v červenci, v srpnu.
2: Ale vždyť je to hezký, když je vám zima, holky. Proto se to dělá, když
0: možná
2: už je zima.
0: Možná to je hezký, ale nám pak je zima.
2: To vidět čudlíky.
1: A nám chlapům jako zima není.
0: No to by mě zajímalo, jak to, že vy nemáte vidět čudlíky.
1: Tady máme medvěda, víš, na hrudi.

0: úterní ráno začíná a to je stejně zajímavý, viď? Martin pošle fotku přes aplikaci Rádia Kiss, jak je na cestě do práce.
1: Ano.
0: A zajímavé, že třeba holky nepošlou fotku, jak slaví dnešní den, který tu Patrik připomněl.
1: Protože ho neslaví.
2: To je pravda, Romane. Holky, vy co jste se rozhodli to oslavit den bez podprsenek, my tu fotku rádi přivítáme.
1: Já si myslím, že to jsou holky, které to prostě slaví celý rok, protože podprsenky nenosí z přesvědčení.
0: Jasně.
1: Ale jinak si myslím, že když se udělá zima, tak si právě spíš holky ty podprdy
0: takhle
1: berou.
0: Ještě si to rozdělme, Patriku. Radši ty fotky budu kontrolovat já.
2: Jasně.
0: Jo, aby s tebou to moc nezamávalo.
1: Víte co? Uklidněte se oba dva, já si tu kontrolu vezmu.
0: Ne, nechám to na mě, protože hele, víme, co to s tebou dělá, když tě to pořádně.
2: Nech to.
1: Jo.
2: Ne.
1: Jo.
2: Ne.
0: Jo. Já. Aho. Já. Takhle včera náš Patrik repoval normálně.
2: Já to smažu z té složky.
1: Ne, nesmažeš.
2: Smažu.
1: Já to mám uložený.
0: Aj.
3: Ranní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Dobré ráno, kisu, chlapi, nehalejte se tam, já vám budu dělat na ty fotky auditora, já to vemu na sebe, to velký břímě.
1: To jsou parťáci, hele. Takže vyřešeno, ano, dneska je oficiálně den bez podprsenek. Je to jediná informace k dnešnímu dni, to se nic jiného neděje, než jenom tohle?
2: Určitě se něco jiného děje.
3: Ale na to se Patrik nezaměřil.
1: To víš, toho nezajímá už potom, vy, těmu stačila jedna zpráva a to dneska bude žít až do večera, no.
2: Dneska je... Že to nechce načíst.
3: Dneska je 13.
2: Ano, Míšo, pokračuj.
1: Úterý, ano.
3: Října.
1: Říjen.
2: Tak, ano. Říjenec.
3: 6 hodin 16.
2: Dneska je den katastrofy.
1: No, tak to nechceme. Snad nic takového nenastane.
2: Je, tohle je ale hezký. Národní den trénování mozku. Mm-hmm. Trénujete nějak mozek, by se dalo říct.
1: Měli bysme.
2: Jo.
3: No, ty jsi ho v poslední chvíli moc netrénoval, teď, když jsi koukal na ty holky.
2: Trénoval, já jsem hodně přemýšlel, jak to tady vymyslím. Mezinárodní den, to ne, to je taky ošklivý, měsíc, to je taky ošklivý, to jsou dny
3: to mi
2: dneska.
3: Neříkej, že tam nenajdeš nic pěknýho.
1: Že by na úterek byly jenom takovýhle katastrofy.
3: Ale určitě jsou hezký dny.
1: A proč, veď, zrovna, a jo, 13.
2: Mezinárodní
1: tak možná
2: den skeptiků.
1: No, taky je špatný, taky nechceme.
2: Den vlastního podnikání,
3: no,
2: ale
3: vidíš,
2: to je hezký, to je pěkný. No, Míšo, co tam najdeš ty?
3: Národní den M&M's, to jsou dobrý ty bonbonky. Ty mě třeba bavějí. Co je?
1: To je všechno.
3: Chceš třeba den povědomí o herpesu?
1: To je dneska.
3: To je dneska.
1: Bye, bye, bye.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nehoda na dálnici D2 na 52. kilometru ve směru na Slovensko. Davide?
2: Kde jedete po jižní spojce, tak přeci jezdem na Strašnice před Lanovým mostem. Je tam nehoda.
3: V Havířově na silnici 11 na 301. kilometru ve směru na Opavu jsou tři osobáky v sobě a stejný problém řeší v Prostějově v Dolní ulici.
1: V Budějovicích taky pozor, na Rudolfovský údajně už 10 minut nejdou světla, takže čekejte kolony.

0: Quiz počasí.
1: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Mezi priority Národní koalice pro boj se suchem patří zadržování vody v krajině, řešení vodních zdrojů, propojování vodohospodářských soustav a investice do čistíren odpadních vod. Uvedl to ministr zemědělství Martin Šebestián a podle premiéra Andreje Babiše dlouhodobé investice na opatření proti suchu a na zajištění pitné vody vyjdou na stovky miliard korun. Nutné je podle něj také připravit zákony, které investice urychlí. Jedna z nejvyhledávanějších leteckých společností Ryanair oznámila nečekanou zprávu. Během zimního letového řádu omezí svůj provoz na letišti ve Vídni. Aerolinka tam zmenší svou základnu o 2 letadla a pozastaví celkem 10 linek. Vedení Ryanairu to zdůvodňuje vysokými náklady na provoz.
0: Sport.
1: Benátky prohráli i 6. zápas po návratu do italské fotbalové ligy. V Bergámu podlehli 1-3, 2 góly vítězů dal Nikola Krstovič. U první branky domácích navíc černohorský útočník asistoval. Tolik nejnovější zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
3: Y venga conmigo. ¡Vámonos!

0: Dneska na 13. října připadá den bez podprsenky a když jste to chtěli, pánové, kontrolovat, tak posluchačka Martina pro vás něco má.
1: Fotku?
0: Ne, vzkaz.
2: Tak já nevím k tomu dnešnímu dní, jestli byste chtěli tu fotku vidět, když mě bývalý přítel říkal, že mám kozy jako baset uši. No nevím, jak by to s váma dopadlo.
1: V Ostravě se údajně dneska slaví den bez podprdy.
3: Dneska se dokonce den bez podprsenek v jednom baru v Ostravě slaví. Když dneska ženy přijdou bez podprsenky, dostanou zdarma drink kozičky.
1: Hele, dobrý den,
4: dobrý. To je zajímavý.
1: Jakou hudbu tam asi budou hrát, viď?
5: Nevím.
1: Něco jo. Sexy.
5: No, to by mohli.
0: Mohli by.
1: Buď tohle.
6: Rád tančím tanec za banana, rád si zpívám šalala.
1: Nebo si pozvou toho jednoho takovýho slavného zpěváka.
0: Já vím, od nás Kysu.
1: No.
4: Patryku.
1: On the catwalk. I'm too sexy. Jo, hele, náš posluchač nám teď poslal fotku. A máš tam všechny možné velikosti, Patryku.
7: Počkej.
1: Je tady u toho napsáno, malá je tak skvělá, střední je akorát, tam znázorněná, větší je božská, plnější je nádherná a u té poslední každá je jedinečná. Dáme si něco v šotu, sexy?
0: Určitě.
8: Ranní šot.

0: je taky velké retro. Sexy Girl a Brothers na rádiu Kiss. Tak ty jsi říkala, že je dneska den katastrof.
1: No, ano.
0: Snad žádná nenastane, hlavně při cestě do práce. Pozor na lesní zvěř, jenom za poslední dva týdny policisté na jihu Moravy napočítali téměř 250 oznámení o střetu se zvěří. A to jsou oznámení, která proběhla, kolik nehod se stalo. A řidič si řekl, hele, nic vážného se nestalo, auto to nějak přežilo, svítí mi to a tak dále, tak jedu dál. Celkově v letošním roce máme přes 3,5 tisíce nahlášených takových nehod. Myslím si, že s tím má snad jako úplně každý zkušenost, ne z nás.
1: Ne, ne, ne, já jsem nikdy nesrazila.
0: To buď ráda teda.
2: No, a už dvakrát.
1: Já už musím zaťukat.
2: Tak jako když mi tam skočí 2 kilometry před barákem.
0: No, a co máš potom zmatená správně udělat teda, když se něco takového stane?
2: No, já měl firemní auto, takže já jsem volal policisty, aby to zapsali, ale myslím si, že no někdo je nevolá, ty policajty, že jo? Protože podle mě nechce dostat pokutu, možná platíš za výjezd nebo něco takového.
1: Pokutu? Za co?
2: Způsobil si dopravní nehodu?
0: Co?
2: Nebo
0: já, ona...
2: Možná se pletu, já nevím, jestli
0: ona mi tam skočila.
1: Takže Srnka dostane pokutu, takže jí pak budu...
0: Heleď, pokud při střetu nedošlo ke zranění nebo ke škodě na jiném majetku, to nemusí na místo jet policejní hlídka. Jasne. Teď to tady čtu. Ale jasně, pokud máš auto pojištěný, tak v některých případech by bylo dobré to konzultovat s operátorem linky 158, abyste to popřípadě správně zdokumentovali a ty si potom mohl žádat po pojišťovně nějakou náhradu.
2: Já měl týden služební auto, týden, a srazil jsem Srnku totálně přeregotovej.
1: A jak to je v případě toho, když se bojí, že třeba to zvíře je zraněný, tak voláš nějaký myslivce nebo jak?
0: Kuchaře.
1: Romane!
2: Hodíš jí do kufru a
1: ne,
2: jedeš.
1: Ale vážně.
0: To nemůžeš, ne.
2: Tak já vím, že ty policisti, co ke mně přispěchali tenkrát, tak volali, chtěli zbudit nějakýho myslivce, pod kterýho to spadá.
1: Jo, takhle.
0: Kubo!
2: Anče!
0: Hajnej!

Kiss. Radio Kiss.

0: 10 minut do 7 hodiny. Jak se dneska jede do práce a do školy? Bavili jsme se tady o strážce s lesní zvěří, kterých je za poslední dobu hodně, přeci jenom, že jo, je říjen. Tohle možná někde v lesích můžete slyšet. To výjimečně není náš Patrik.
1: To čekám. Že jo, jo.
0: Hele, ale co je hodně úsměvný jednomu našemu posluchači, se bohužel taky podařilo srazit jelena, ale hádejte kde.
2: Srazil jsem jelena v ulici na Jelenách v Praze na Chodově. Taky dobrý hlásit to prostě na policii.
0: To je dobrá
3: to je znamení.
4: Ale možná tam měl adresu, no.
0: Přemýšleli jsme nad tím, jak to teda je. Potom ve chvíli, kdy se to bohužel stane, mám volat policii nebo ne?
5: Tak jenom pro info ohledně té dopravní nehody. Policie se při střetu se zvěří volá vždy. Ona na místo jet teda nemusí, ona jenom to musí zaevidovat právě kvůli pojišťovně a kvůli myslivcům.
0: Takže pro tu jistotu lepší.
3: Rastio, ale to máš pravdu. Já když jsem tenkrát volal na policii, tak mi říkali, jestli musí přijet. Já říkám, já mám firemní auto a potřeboval bych k tomu nějaký papír. Ale pravda, ptali se mě, jestli to nemá jenom zaevidovat.
0: Ty se ptala, Míšo, na to, když jako, co s tím, jako jo, s tím zvířátkem?
4: No ano, protože když je zraněný, tak nevím, jestli mám teda, ale teď už vím, že mám asi volat policii.
0: Jasně? No a kdyby bylo mrtvé, řekla by si, zbude gulášek, bacha na to.
6: Pokud tu zvíře vezmete do auta, tak je to bráno jako pytláctví.
0: Pytláctví v tu chvíli, jo?
4: Já bych si to ale neřekla. Já bych tomu zvířátku tam udělala hrobeček, jo, třeba jasný. Nebo nic takového.
0: Jo. Heleď, ať se vám nic takového nestane. Kdyby, nedej bože, ano, k něčemu takovému došlo, už vlastně víte, jak postupovat. A u nás tady na Kisu za pár chvil si můžete vydělat nějakou tu korunu na případný opravy, no.
4: Jakože schovat si to do rezervy.
0: Ano.
3: Takže kdo se dneska dovolá, dá si to do speciálního šuplíku s názvem Srnka.
7: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
8: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: A soutěžit budeme už brzy. Po zprávách tady na Kisu.

0: baví, babe.
1: Kysem za volantem po celé republice.
2: Je 6 hodin 55 minut a nehodu řeší na dálnici D11 na 25. kilometru ve směru z Prahy a taky na Pražském okruhu na 7. kilometru ve směru na Ruzyň.
3: D2 byla díky nehodě chvilku uzavřená, teď už byste snad jedním pruhem mohli projet na 52. kilometru ve směru na Slovensko. Silnice 11 přímo v Havířově, tady jsou 3 auta v sobě a v Plzni je nehoda v ulici Folmavská.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
4: On je přesně ten typ plážového chlapce, za kterým se otočíte. Ona už je vyzrálou, ale stále atraktivní single ženou. Co se stane, když víš, že bys neměl, ale stejně tě to brutálně táhne? Jiskry, vášeň a pořádná dávka zakázaný chemie. Tohle nebude žádná romantická pohodička. Tady se budou překračovat hranice a emoce pojedou na plný pecky. Tak bacha, ať se do toho taky nezamotáš. Zakázaná touha tě bude bavit a žhavit na Starmaxu. Pro Kiss, Katka Čopelíková.
5: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek CZ.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: Kiss počasí.
1: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc uvedl, že kdyby taková úprava existovala dříve, mohla předejít některým tragickým událostem. Návrh zákona výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Kvůli sporu o nošení šátků ve školách to teď vře v Azerbajdžánu. Většina tamních obyvatel se hlásí k islámu. Rozbuškou se stalo vládní nařízení z 21. září, které ve školách nařizuje sekulární charakter oblečení. Některé školy pak začaly dívkám s hidžábem bránit ve vstupu, případně propouštět učitelky se zakrytými vlasy. To následně vyvolalo protesty i v dalších muslimských zemích. A teď zpátky domů.
2: Nový dvoukilometrový úsek dálnice D6 u Ležek na jihu Ústeckého kraje se otevírá pro řidiče už dnes. Dálnice na Podbořansku se tak prodlouží na 11 kilometrů. Stavba byla dokončena s 10měsíčním zpožděním kvůli sedání násypu na místě bývalého močálu. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Hlavní hvězdou týdne v NHL byl vyhlášen útočník Austin Matthews, který ve třech zápasech Toronta nazbíral 3 góly a 6 asistencí. 29-letý americký hokejista prožil 2 4-bodová utkání proti Nashvillu a na ledě Colorada. V kanadském bodování soutěže je 7. A po zprávách jdeme házet kostkou, je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: ty s kolenem a řekla si, hele, tak aspoň zavolám do KISu na tu soutěž, jestli budu mít aspoň dneska v tomhle štěstí.
1: No. A podívej, ono se to povedlo! Ahoj, Kamilo!
2: Ahoj, zdravím všechny, kysáky vás, ježišmarja, super.
0: Ahoj, Kamčo, tak co, den je lepší?
2: No, den je lepší, ne, jako prostě, že jo, každá koruna dobrá, cesta daleka, do nemocnice.
0: A řekni mi, no, co se týká té operace s kolenem, je to něco vážného, nebo je to jenom jako nějaký...
2: No, tak trošku mi tam lítá meniskus a malinko se mi utrhl vás, tak jako mi to tak nějak spravilo, tak už se na to těším. Pan doktor Handl, byla jsem doporučena do Ivančic, takže v Ivančicích zítra nastupuju pozitří.
1: Teda, to dobře dopadne. A jenom mi řekni, to bylo způsobené nějak při sportu, nebo jsi špatně nějak došlápla?
2: No ano, já jsem samozřejmě sportovec jako blázen, takže... No. Takže ano, takže jako aerobik, zumba a tak.
1: To tak bývá, to bude dobrý. Kamčo, my ti držíme palce, myslíme na tebe i za všechny posluchače a hlavně teď, aby si nějakou tu korunu vydělala, když už ses dovolala. Patriku, ne, že to teď pokazíš.
3: Ne, já se snažím, aby měla Kamča na nějakou sušenku do nemocnice aspoň.
1: Tak to ta tisícovka stačí, ale...
2: Ano, já jsem na to sladký,
1: takže peníze do automatu. Ano.
3: Kamčo, hážu kostku do věže za 3, 2, 1, pojď! To je nakřivo, musím znovu, pardon.
1: Protože stejně to i nahráváme, ať máme vždycky videodůkaz. Ať je tam jasný číslo. Na kostce?
3: Jako jasný číslo tam je, to se musí nechat. Na pár sušenek bude. A bude na hodně sušenek, protože na kostce se objevila šestka. Vyhráváš 7000!
1: Ty, Kamčo, opatrně teď, šetři to koleno, jo? Jestli tam skáčeš radostí.
2: Jsem připoutaná voucher, takže mi to nejde tečko.
1: Je, to je dobře.
0: Jo, to máme rado.
2: Perfektní, děkuju, super, krása, nesmírná. Ježišmarja,
1: Patrik se snažil, co to šlo. Hele, víc už to nejde. To je prostě maximální možná výhra a stejně tak úspěšný to určitě bude i zítra. Tak ať si brzy fit, Kamčo, a peníze si užij. Jsou tvoje, měj se hezky.
2: Moc děkuju a všichni vás ještě jednou zdravím. Tak
1: děkujem. Ahoj.
0: Měj se, ahoj.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: To se mi líbí, Patriku, to se ti povedlo.
3: Král v zámku.
1: To bude koleno zítra. Ideálně na talíři, viď?
0: Jo.
1: Dát si něco dobrýho.
4: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu KISS.

0: Čekysáci, já vám musím říct, já mám takovou radost. Dneska šestka v soutěži 7-7, 7000 rozdáno a ještě tak skvělý posluchačce.
1: A do toho dneska den bez podprsené.
0: No to je den!
1: Čověče, takhle, to je náš národní den, nebo je to něco většího?
0: Je to mezinárodní den.
1: Mezinárodní.
2: Nazdárek, ranní trojko. Tak k tomu dní bez podprsenek, tak jsou pouze tři typy. Pobožný, sportovní a kouzelný. Ty pobožný, když rozepneš podprsenku, tak ti padnou až ke kolenům. Ty sportovní, když rozepneš podprsenku, tak na tebe hezky vyskočej. No a ty kouzelný, to rozepneš podprsenku a oni zmizej. Tak čau.
0: To je dobrý. Míšo, jaký máš?
3: Já mám antigravitační. I po 20 letech budou na tom samém místě.
4: Zdravím, ranní trojko. Prosím vás, kdeže je ten bar, kde budou chodit ty holky bez podprsenky? Tam se pro kamarádku, díky, mějte se, čau.
1: Tom slyšel vysílání před hodinou, protože někdo z našich posluchačů řekl, že dnes v Ostravě má být otevřeno právě pro lidi bez podprsenek, pro
0: ano,
1: holky.
0: V Ostravě, a pokud přijde někdo bez podprsenky, tak dostane drink, nějaký kozičky, tomu říkají.
1: Jo, ale nevíme přesně.
3: Nevíme,
1: to,
3: nevíme.
1: To když tak nějak dohledáte. No hele, ať jsou maková nebo taková, velká nebo malá, každý má rád vlastně nějaká.
3: Nějaká, ano.
1: A když jsme u těch preferencí, jako jo, co je vlastně ta krása, jak by měla vypadat žena nebo muž, tohle mě fakt pobavilo. Poslechněte si ty nejmenší.
5: Jak bude vypadat jednou tvoje žena?
6: Já bych vybral takovou, jak vypadá moje maminka.
5: A jak vypadá tvoje maminka?
6: Má modrý oči a je chytrá.
7: Bude vysoká, štíhlá modelka.
1: Modelka.
5: Jak bude jednou vypadat tvůj muž?
8: Že bude vysoký jako hora a bude mít velký svaly a bude mít modrý oči.
5: Jak bude vypadat jednou tvůj muž?
9: Aby byl hodnej a měl by ofinu.
0: Tak to jsem já.
10: Ty máš ofinu.
0: Když si ji dám dolů, tak ji mám velkou.
10: Aj, dobře.

0: Ahoj, není nikdy dost. Patriku, chceš si užít ještě tu od Marka za soutěž
1: 7-7?
0: Já se rád nechám chválit.
2: Páťo, super práce, dobře ty. A mám tady pro tebe 7-7, 7000 a Patrik. Oh yeah, yeah, check it up, yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah.
0: Já ho zabiju. Marku. Dešmejt.
1: Co to říkáš?
0: On dobře, moc dobře ví.
1: Jak můžeš tohle říct?
3: Jak ses dovolil takhle mluvit o našich posluchačích?
2: Jo, nech to!
1: To byl včerejší rap našeho Patrika.
2: Já odcházím, oni mě do toho navlíkli, kysáci.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Co se kde děje?
2: Silnice 23, obec Rosice u Brna. Vyhněte se tomu velkým obloukem, protože je to zacpaný.
3: Směr Brno ze Svitav, klasika, Hlažany, Lipůvka, na půl hodiny se to tady smrká. Ahoj, Peťa Třebovák.
1: Peťo, děkuju, tvůj jmenovec, zdravíme ho taky, našeho kamaráda. Teď je na Štěrboholský radiále, zase parkoviště poslali fotku, no to bude na dlouho. Patriku, kde jsi ty?
4: Jestli chcete zažít peklíčko, tak 35 směrem na Olomouc, tady si to užijete, stání tak cca 20 minut až půl hodinka.
5: Nehodu řeší na Písecku na silnici 29 v Záhoří, dál se bouralo v Ostravě v Horní ulici a v Prostějově v Kojetínské.

0: Počasí.
1: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10.30. Informoval o tom mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli 11. října, bylo mu 79 let. V Národním divadle působil od roku 1975. Po téměř 60 letech chce Dánsko učitelům povolit, aby použili fyzickou sílu k udržení pořádku ve školách. Nová středolevá vláda pod vedením premiérky Mette Frederiksenové připravila předlohu, která tuto pravomoc učitelům poskytuje. Poté, co projde legislativním kolečkem, by měla platit od příštího roku.
0: Sport.
1: Fotbalisté Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance utrpěli v anglické lize na hřišti nováčka Coventry debakl 1-4. Český reprezentační gólman se podepsal pod první branku zápasu, když zavinil penaltu, ze které v 6. minutě otevřel Jack Rudony skóre. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: Tak to mi budem kratší než jedna minuta. Zdraví vás Roman Anděl.
3: Míša Dinhová.
2: A Patrik Peltan. Také se to dělá, Terko, jo?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Já teda jako nechci nic říkat, ale na to, že má dneska být den katastrof, tak to vypadá, že kysáci jsou v pohodě, že je to s náma baví. I když nějaká kritika se přece jenom najde, no.
1: No jo, ale Terka nám řekla zprávy a něco zajímavého. Vy jste řekli jenom svoje jména, vy narcisové. Čau.
2: Co se mu nelíbí, prosím tě?
0: No protože Terka řekla zprávy v jedné minutě a ty si, Romane, řekl, že budeš rychlejší.
3: Já bych vám chtěl říct jenom, že vám to sluší dneska.
2: Děkujem.
0: Jo, děkujeme.
3: Teď to máte opětovat vy mě.
2: No nevadí. Sluší ti to taky.
3: Děkuju.
0: Taky to ujde.
3: Jakože jsme narcisové, ne?
2: Jo takhle, to mi taky nedošlo. No nic.
3: Honzo, co ty?
4: Dobrý ráno, tady posluchač Honza. Hele, prosím vás, já si vás asi odinstaluju, jo, protože abych si ráno po třetí měnil spodní prádlo, tak na to už fakt nemám, jako jo. Mě to tak nebaví.
2: Yeah, jasně, vyhláška. Honzí, to je dobrý, ta moderní doba, dřív to bylo odladím, dneska řeknu, my si vás odinstalujeme.
0: A jo, to je pravda.
2: Protože máme aplikaci, že jo?
3: Dobrý.
5: Ahoj, tady Jody z Nový Paky.
2: Čau, Jody.
5: Dneska mám 40. narozeniny, tak mě pozdravte, díky, ahoj.
2: 3, 4... Ahoj, Jody! Všechno nejlepší přejeme taky k 55. narozeninám herci Sašovi Baronovi Cohenovi. Oh, počkej, to je diktátor a
0: jo,
2: Borat. A Borat nejvíc. Stojí.
6: Olala, ole, král v zámku. Já mám židli.
2: Když máme ty narozeniny, zkusíš jenom hodně rychle rozbalit ten balíček, který tu máme na stole.
0: Výborně, když mi řekneš hodně rychle, tak mi to schválně nepůjde.
2: Podívej se, on je v růžový barvě. Nevím teda proč.
3: Tam je psáno nějaký pozor raní kachna.
0: Jo. Pozor raní kachna.
2: Týče se to raní kachny.
0: Už to otvírám.
2: A poslal nám to náš posluchač.
0: Ježišu Maria, co to je?
3: Co tam máš?
0: To je dobrý, to je na kolo. Kačenka světlo.
3: Kačenka s vrtulkou,
0: ano,
3: ale...
0: Kačenka, která má helmu, vrtulku a má vepředu na hrudi světýlko.
2: Vy jste hodný. Děkujem za dárek. To bych asi podepsat, vej, tam jsou nějaký propisky ještě.
0: Elektromontáže Michal Šilhavý.
2: Jo, aha. Michale, děkujeme moc a když jsme u těch narozenin.
7: Ahoj, já jsem Verunka, mám narozeniny a prosím, můžete mi zahrát Makarénu? Děkuju.
2: Ty jsi šikovná holka, ty jo.
3: Všechno nejlepší, Verunko.
0: Zahrajeme Makarénu.
2: A jednu si dáme. Všechno nejlepší.

0: Před chvilkou jsme tady připomněli narozeninový den, dneska je úterý 13. října, za chvilku budeme slavit jedno konkrétní jméno.
1: Jaké?
2: Renátu.
0: Renátu rozdávat nebudem.
2: Jo, takhle.
1: Janka.
0: Ano.
2: Janka.
3: Vyhrajte v ranním kysu dárkovou tašku plnou dobrot od Čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Hasibou. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Zdravíme teď všechny kysáky, co nás možná mají ve sluchátkách a třeba běží někam na autobus, anebo si běží jen tak, protože chtějí třeba zlepšit svoji kondičku. Romane, ty rád běháš, viď?
1: Když je čas, moc rád, ano.
0: A teď, v téhletý době?
1: To těší teď, takže neboj, do důchodu to dám.
0: A když běháš, využíváš k tomu chytrý hodinky?
1: Jo, ano, ano.
0: Jo, sleduješ si kalorie, kolik si uběhl, jak si běžel rychle a tak dále.
1: Asi hlavně kvůli tepovce, to je
0: jo,
1: největší důvod.
0: To naprosto chápu. A jestli kysáci makáte na svoji fyzické kondici, sledujete právě ten svůj progres na chytrých hodinkách, tak budete mít teď velikánskou radost. Protože chytrý hodinky konečně přidávají novou sportovní aktivitu. Domácí práce. A já pořád říkám, že je to jako sport. Budou měřit tepovou frekvenci, dobu aktivity i počet spálených kalorií. A konečně to fakt nikoho napadlo.
1: Máš pravdu, mám tam chůzi, běh, kolo, jakékoliv sporty, ale domácí úkryt nebo úkryt jako takový tam napsaný není a přitom se člověk zapotí.
0: Ale oni vědí, že zároveň u každý domácí práce je to trošku jinak, takže to tam máte pak rozdělený. Na výběr mezi domácími pracemi je vysávání, vytírání, mytí nádobí, utírání prachu a mytí oken.
2: To je ale dobrý, to je super, se mi líbí.
0: Já si myslím, že už to přijde do těch hodinek za chvíli, protože oni musí udělat nějakou aktualizaci a já si myslím, že před advent

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Mileno.
2: Od Krmelína směr Nová Bělá, je tam lehký ťukanec, ale stojí přímo v pruhu, tak dávejte pozor, ať do nich nevletíte. Ahoj.
1: Dobře, Patriku.
3: Jestli chcete zažít peklíčko, tak 35 směrem na Olomouc, tady si to užijete, stání tak cca 20 minut až půl hodinka.
1: Nehoda na Pražském okruhu, 7 km ve směru Ruzině, nebo chcete-li D7.
4: Vážnou nehodu řeší na silnici 38 u Znojma a dál se bouralo ve Staňkově u Domažlic v Plzeňské ulici.
1: V Prostějově v Kojetínské, v Plzni, ve Folmavské, v Ostravě v ulici Horní, není toho málo.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspan. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Hezké úterní ráno. Děje se toho opravdu hodně. Více si řekneme už za půl hodiny.
4: Chtěla být kratší než my. To se Terce povedlo. No.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.
6: Terko, tak to je 1-0 pro tebe.
4: No to byly zprávy rychlý teda.
6: No to byly.
7: Děkujem tedy.
4: Hele, využijeme toho, že máme chvilku čas. Milan teď cestuje se svou ženou, je mu dneska 42 let a chceme vás moc pozdravit na cestu a popřát hezké narozeniny, Milane, a drž se.
7: Všechno nejlepší.
4: A Terko, ty nezlob, jo? Za půl hoďky zprávy.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Já se musím přemlouvat, abych nevolala do kysu. Pro tu čokoládu od Anička. Já jenom pomyslím na dort a už mám 5 kilo nahoře.
3: Vyhrajte čertovský adventní kalendář a dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek. Studio Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: Danou Janek.
1: Včera jste se tu trápili nad otázkou, kolik let slaví čokoládovna Janek. Správná odpověď byla 10 let. A to vám mohlo napovědět, že abyste v téhle soutěži uspěli, tak vám pomůže projít si jejich web čokoladovnajanek.cz.
2: Když už budete na netu, mrkněte i na kiss.cz, protože na našem webu najdete fotku toho všeho, co můžete vyhrát tento týden právě od čokoládovny Janek. A sami potom uznáte, že je toho neuvěřitelně moc, je to celá velká dárková taška.
3: Výherní signál dneska vychytala Monika. Ahoj Moni.
4: Ahoj.
3: Jaké máš dneska ráno, s podprsenkou nebo bez, když se slaví ten Mezinárodní den podprsenek?
4: Zatím s podprsenkou.
2: Ano, to je správná odpověď, vyhráváš.
3: Ne, soutěžní otázka teprve přijde.
2: Jdem na to.
3: Moni, od tašky v hodnotě 5 000 korun tě dělí jediné. Co můžete v čokoládovně Janek pořídit na Halloween? Za A, pavučiny z cukrové vaty, výborně. Za B, čokoládové strašidla, dýně nebo náhrobky. A nebo za C, želé pavouky.
5: Ty jo.
4: No, asi ty čokolády.
3: Když je to čokoládovna Janek, dávalo by to smysl, viď? Takže říkáš Bčko, čokoládová strašidla, dýně a náhrobky.
4: Ano.
3: To je správně!
2: Já jsem totiž radši nechtěl mluvit ještě o tom čertovským adventním kalendáři, jestli náhodou nebude v soutěžní otázce. Protože to k tomu čokoládovna Janek přibaluje taky. A kdybyste chtěli a právě plánovali pro svoje děti především mít nějaký parádní adventní kalendář navíc s dobrou čokoládou, tak o tom teď můžete všechno zjistit na webu čokoládovnajanek.cz. Moni, spokojenost?
4: Jo, spokojenost.
2: S kým se budeš dělit o tolik čokolády?
4: Myslím si, že s dětma.
2: Ty budou rádi.
3: Jo.
2: To je dobře. Moni, pozdravuje všechny a měj se krásně.
4: Děkuju, taky.
3: Ahoj.
6: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.
2: Monika se raduje, ale ne všichni.
7: Já miluju čokoládu a nedovolal jsem se.
2: Zítra to zkus zase, touhle dobou.

0: Od čokolády k dalším příjemným věcem.
1: Představte si, že se třeba ráno probudíte a na nočním stolku máte jeden jediný kouzelný předmět z těch slavných českých pohádek. Co byste si vybrali? Co třeba takový měšec ze tří veteránů? Čemu byste dali přednost a proč?
0: Tohle je Michalova včerejší otázka.
2: Já
0: co ty?
2: Vím naprosto přesně. Z pekla štěstí, takovej ten hadřík, jak on řekl, jenom plátínko prostírej a tam ty klobásky, dobrutky.
3: Já jsem teda přeslechla to české. Já jsem původně chtěla říct, že bych si přála kabelku Hermiony Grangerové, která do té kabelky může dát úplně všechno, všechno se jí tam prostě vejde. Ale z český pohádky, co třeba ten obušek, obušku z pytle ven?
0: Že to musí být jenom z český pohádky?
3: No právě.
0: Jsem chtěl hodinky kita, víš? Kité od vesměru rádia.
2: Jak se říkalo z Arabily tomu prstenu?
0: Ano, kouzelný prsten. Taky dobrý.
4: Kouzelnou lampu, toho džina, aby mi konečně vyčaroval nějakého normálního chlapa. No a zbytek na to už by sem přišla.
5: Utržené sluchátko, protože to umí úplně všechno a pokud budeme mluvit hlasem pana Nárožného, nemám co dodat.
6: První, co mě napadlo, byl Arabilin prsten, protože tím, když se zatočilo, tak sněl všechno, co si chtěl, anebo byl tam, kde potřebuješ.
1: Zasloužili byste si to všichni, ale u Daniela se mi líbí tento nápad.
7: Mně se líbí ten můj obyčejný život, ta moje obyčejná žena, ty obyčejný děti, to obyčejný auto a ta obyčejná práce. Ale co bych si moc přál, to by bylo obušku z pytle ven. Protože já si poradím s každou dřinou, ale poradím si jen s málo kterým p***cem.
8: Já s písničkou jdu jako ptáček.
9: To nejlepší od 90. let.
10: Kiss.
9: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru z Prahy a na dálnici je i Michal.
2: Na dálnici D11, jak je sjezd na Sadskou ve směru na Hradec Králové, nehoda dvou osobáků.
1: Další nehody řeší v Brně, v ulici Drobného a v Praze na Plzeňské.
3: Když se byla u Brna na D2, dneska u Břeclavy byla vážná dopravní nehoda, dálnice D2 byla uzavřena, už by se to mělo všechno rozhýbat. Tomíno, ty jsi kde přesně?
4: Všichni, kdo míříte do Brna, obrňte se trpělivostí. Je zavřený Pisárecký tunel a všechno se to objíždí okolníma ulicema.
3: To je pravda, na následující dny to tady bude pěkně náročné.

0: už dnes večer od 6 hodin.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Kiss. Počasí.
3: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Do ulic vyrazili tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka odkazuje na bílou hůl, ale symbolizuje také odvahu překonávat překážky a předsudky. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Patří mezi ně například výcvik vodících psů nebo poskytování speciálních pomůcek, které usnadňují orientaci v prostoru, studium, péči o domácnost i volnočasové aktivity. Letos poprvé mohou lidé přispět také prostřednictvím webu Minuta dobra. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti obhajoval svou dohodu o dodávkách nafty s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Šéf Bílého domu napsal, že se rozhoduje v zájmu Spojených států a bez bližších podrobností tvrdil, že Evropská unie zaplatila Rusku za energie 250 miliard dolarů, ale že o tom falešná média odmítají informovat. A teď zpátky domů.
2: Sport.
3: Hokejisté Liberce budou v závěrečném šestém kole základní části Ligy mistrů bojovat ve středu od 19.45 v Davosu o postup do play-off. Pokusí se následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Nyní je čeká jen boj o umístění. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: To nejlepší.
4: To nejlepší
2: od 90. let. Kiss.
4: Kiss.
2: Radio Kiss.
4: Be happy.
5: You know what we gotta do? We gotta take it to the limit.

0: Úkol v následujícím vstupu je jasný. Já čtu text známé písně jako knihu a vaším úkolem je, Romane a Míšo, poznat, o jaký hit jde. Pokud to nezvládnete, nepoznáte, volej nám kysáci a hádají oni.
1: Mm-hmm. Je to jasný?
2: Jasně. Zatím se nám moc nedaří.
0: Jsme ready. Patrik chtěl připravit tento speciální podklad. Nehádáte, odkud je tato píseň, ale odkud je text, který teď bude číst.
3: I fly like a paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got whistles in my name. If you come around here, I make them all day. I'll get one done in a second if you want.
4: Mam.
2: Já ne.
4: Mam.
3: I fly like a paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got whistles in my name.
2: Snad
0: to
2: nevím.
0: Snad je to Lono.
2: Já nevím, já se nechytám.
0: Nemáš nic napsáno?
2: Ne, ne.
0: Tak co, Romane?
5: Je to Ina.
0: A jaká písnička
5: Vis,
0: od Iny?
5: Vis Air nebo co to takovýho něco?
0: Romane, není.
2: V tom případě volejte 210 323 323.
0: Ach jo!
2: No. Jestli někdo víte, co je to za písničku, ten text, který Patrik četl.
5: Ty jo, jsem daleko?
0: Jako od té Iny?
5: Mm.
0: Já myslím, že to je daleko, no. Mm.
5: Tak zkusíme
2: tak co?
5: Někoho z posluchačů, kdo bude vědět, Radio Kiss?
6: Ahoj, tady David.
5: Nazdar. Čau, David.
6: Ahoj. Ahoj, já vůbec nevím, ale chtěl jsem vás slyšet a říct vám, že jste úplně boží, že jste úplně superový.
0: Hele, v tom případě si zasloužíme bod, viď?
6: Jo, určitě.
0: No vůbec!
6: Každý den.
0: Vůbec! A když vám to řeknu rychlejc, I fly like a paper, na na na na na na.
5: Gigi jsem měl ještě napsáno.
0: If you catch me at the border, na na na na.
5: Email, paper planes, da da da da da, drž, drž, drž, drž.
6: Vůbec nemám slyšení, já ty názvy vůbec neznám, ale jste prostě boží.
0: Se jmenuje Mia.
5: Mia.
0: M-I-A.
5: M-I-A.
0: Davide, ale bylo zase super, že jsi cinknul.
6: Jo, jo, rád vás slyšel. Tak na živo.
0: Za chvilku se uslyšíme v ranní kachně, jo? Zavolej ještě.
6: Jo, zkusím to.
0: Tak zatím.
2: Ahoj.
0: Čau.
7: Raníky. Každý všední den od 6 do 10.
0: Zase nikdo nemá bod.
5: Musím říct, že dneska to bylo trochu těžší, to je pravda.
2: To bylo těžké.

0: že nám za chvilku do ranní kachny budete volat z důvodu, že nás chcete jenom slyšet. Musíte něco říct.
1: A ideálně to, jestli dneska byla nějaká ranní kachna.
0: Pokud už to víte, tušíte, co tu proběhlo, volejte 210 323 323. Jakmile bude hrát Alize tady v playlistu Rádia Kiss, tak to bude úplně ideální čas. Rádiový balíček je nachystaný a ranní kachna, jo, možná taky proletla naším ranním vysíláním.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Kisu.
1: Jedeme s Antonínem, který se dovolal do raní kachny. Ahoj, zdravíme tě.
2: Ahoj všichni, zdravím vás.
1: My tebe, čau, tak co? Čau. Co je raní kachna podle tebe dneska?
2: No, podle mě raní kachna byla to, jak Míša říkala, s těma chytrýma hodinkama a s funkcí domácího úklidu.
1: Že tě budou monitorovat a zjišťovat, kolik jsi spálil kalorií, jo?
2: Ano.
1: No, Míšo.
3: No, já nevím, jestli, kdo u vás doma uklízí?
2: No, tak my se tak nějak všichni střídáme.
1: Střídaj se s hodinkama.
3: S hodinkama se střídáte.
1: A Míšo, dokonce se ozval náš posluchač, že si myslí, že by tam měla být ještě jedna funkce, ano, která by monitorovala věc, která je na tři písmena.
3: Jo.
1: No. Pes?
3: Pes? Jako běhání za psem?
1: Já myslel sex.
3: Já nevím, jestli by v některých případech mělo vůbec význam to zapínat, víš?
1: Ale že by to bylo tak krátký,
3: to já nevím.
1: Nebylo naměřeno, příliš krátká doba.
4: 4 kalorie.
3: Tak si pojďme říct, jak to bylo s domácími pracemi.
1: Takže?
3: Byla to kachna.
1: No, jasně. I když si
2: jo,
1: myslím,
2: to je paráda.
1: Že všeobecně ten pohyb jako takový ti to změří, že jo, že se ano, nějak jako hýbeš, ale aby tam vyloženě bylo napsáno na hodinkách úklid a monitorovalo, tak to asi ne.
3: Ale abych se nechlubila cizím peřím, tuhle kachnu jsem nevymýšlela já, inspirovala mě na

0: Naše posluchačka Andrea, moc si tímhle děkuju.
1: To jo, Antoníne, tobě posíláme rádiový dárek, jdem na tom teď zapracovat. Tak gratulujeme, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Rádio Kix.

0: Oldisem za volantem po celé republice.
1: Hlasovka od vlády.
2: Dojedete po 35 ve směru z Moravské Třebové na Mohelnici, tak v okolí Studené Loučky počítejte s hodinovým zpožděním z důvodu frézování Mohelničáku.
1: Tomíno, připomeň.
3: Všichni, kdo míříte do Brna, obrňte se trpělivostí. Je zavřený Pisárecký tunel a všechno se to objíždí okolníma ulicema.
4: Bouralo se v Praze na Strakonické ve směru do centra, v Lanškrouně na nádražní a v Plzni ve Zbor.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Místy může být ještě mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Pokutám za dopravní přestupky z evropských států už Češi neuniknou. Nově je bude vymáhat celní správa. Dosud se o to staraly jednotlivé země, ne všechny pokuty se ale podaří vybrat. A stejně to má fungovat i obráceně. Když cizinec spáchá přestupek u nás, došlápnou si na něj úřady u něj doma. Kongres Spojených států může provádět vyšetřování, odvolat vysoké americké představitele a drží moc nad rozpočtem. Republikáni v Senátu i sněmovně reprezentantů během posledních necelých 2 let nevyužívali plný potenciál těchto pravomocí. Demokraté slibují, že pokud v listopadových volbách vyhrají, tak to změní. Zaměřit by se mohli na už navržený impeachment ministra obrany Petea Hexeta nebo vyšetřování kauz administrativy prezidenta Donalda Trumpa. A teď zpátky domů.
9: Nový 2-kilometrový úsek dálnice D6 u Ležek na jihu Ústeckého kraje se otevírá pro řidiče už dnes. Dálnice na Podbořansku se tak prodlouží na 11 kilometrů. Stavba byla dokončena s 10měsíčním zpožděním kvůli sedání násypu na místě bývalého močálu. Pro KIS Blanka Holoubková.
7: Sport.
8: Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL 3. asistenci v sezóně, ani ta ale hokejistům Golden Knights na body nestačila. S Minnesotou prohráli 2-4. V souboji Jiřího Kulicha, hrajícího za Buffalo, a Radko Guda se z Floridy, se radoval Kulich. Jeho Sabres zvítězili 5-3. Za námi jsou zprávy a Ranní Kiss pokračuje dál.
7: To nejlepší.
0: To nejlepší
7: od 90. let. Kiss.
0: Kiss.
7: Radio Kiss.

0: odpoledne z Rádia Kiss. Teď se podíváme do peněženek našich moderátorů. Kolegové, máte u sebe šrajtofly?
1: Nemám.
2: V kanclu jim.
1: Ano.
0: Dobře, tak zalovíte v paměti. Kolik tam máte v hotovosti?
1: Bude tam kolem 2000 korun, to tak si vždycky jako snažím mít v menších hodnotách, bankovkách. Na příhodu takovou, kdy prostě nejde platit kartou, no jinak radši platím kartou.
0: Působivé, Patriku.
2: Já jsem o víkendu hrál a ještě víc jak 2000 korun tam bude.
0: Ale to je dobře, protože měli byste s sebou nějakou hotovost mít. A za chvíli si na Kisu řekneme proč a částku, která by tam měla být.

0: Pojďme si říct, že v dnešní době člověk nosí v telefonu asi už úplně všechno, protože tam má možnost platit z telefonu, takže tam má platební kartu, má tam i doklady, takže pak někteří trošku spohodlní a chodí ven jenom s telefonem. Stalo se vám to někdy, kolegové?
1: Že chodíme ven jenom
0: s telefonem, nic víc.
1: O tom jsem slyšel moc hezký rozhovor, že třeba v rámci závislosti, jo, alkoholu se dá zbavit, drog se dá zbavit, ale závislost na mobilu, dneska už bez mobilu nejste schopni udělat vůbec, vůbec nic. No dobře, někdo by mě mohl chytnout za slovo, ale je to prostě automatičtější, že tam je prostě všechno.
0: Pravda. Ano. A abych navázala na to, o čem jsme se tady bavili, tak dánská banka doporučuje lidem, aby u sebe měli nutnou hotovost pro případ nouze.
1: Ano.
0: Případ nouze znamená, že kdyby třeba selhala platební infrastruktura a ty prostě potřebuješ něčím zaplatit, nebo úplně nejobyčejnější, vybije se vám telefon.
1: Hmm.
0: Minimálně u sebe mít nějakou plastovou kartu, to taky doporučujou.
1: Ty jo.
0: Kde ji máte, že jo?
1: No není, no. Přesně, chytrý hodinky, tím se platí prstenem, někdo platí, někdo mobilem, je to tak?
0: Ano.
1: No.
0: A pak hotovost. Tipnete si, kolik doporučuji u sebe mít na osobu?
1: Počkat, u sebe jako fyzicky teď, anebo doma schováno, připraveno na krizovou situaci?
0: Počítá se to tak, jakože pro případ nouze na osobu. To znamená, jako můžeš to mít doma.
2: Já bych řekl, že 1000 korun. Za to už něco koupíš.
1: Krizová situace. Vem si, že nepůjde platební brána.
2: Já to beru tak v peněžence.
0: Já bych to brala možná tou cestou Patrika.
1: A takhle.
0: On je celkem blízko totiž.
1: Jsem se ví, že třeba jako 10-20 tisíc na domácnost, abyste měli. A ještě, co jsem taky slyšel, a to je dobrá poznámka, abyste to neměli v 5000ovkách, ale ideálně po 100 korunách, protože v době krize by potom bylo možná těžší někdy ty peníze směnit, že jo?
0: To je zajímavý, to jsem nevěděla tohle.
1: To jsou věci.
0: Se od tebe nedozvím.
1: Kolik to je teda?
0: 816 korun.
1: Máš mít u sebe.
0: Máš mít u sebe, je to ale jenom jako doporučení. A ještě vám řeknu jednu zajímavost.
1: Těch 16 je zajímavý, vej, že to je tady jedná. Ale dobře.
0: A ještě vám řeknu jednu zajímavost k dokladům, protože jsem se ptala, nebo povídala jsem si s jedním policistou a na téma dokladů v telefonu mi taky říkal docela zajímavou věc, kterou jsem si vlastně do té doby vůbec neuvědomila.
1: Taky nenosím občanku, všechno mám v mobilu.
0: Nedej bože, kdyby se stala nějaká nehoda, ten telefon se ti rozbije. Jak tě budou rychle legitimovat?
1: To je pravda.
0: Takže ano, jako technologie jsou dobrý pomocník, ale úplně bych nad tím nelámala hůl.

0: Příští čtvrtek chceme za vámi někam vyrazit. Z KISu, pryč ze studia. A udělat takový jiný setkání, než který od nás znáte. Společně chceme vyrazit na Lampionový průvod. A hlavní otázkou je kam.
1: No, teď rozhodně jedno místo, aby to bylo fair, to nejde. Takže jsme se zeptali na Facebooku, kam by bylo ideální vyrazit. A když na to holky mrkli a počítali to, jsou tu města, která převládají nejvíce. Mm-hmm. Takže Plzeň, když tak mě opravte, Příbram, ano. Praha, ano, Benešov, Kladno.
0: A Kladno.
1: A tak dále. Samozřejmě se tam objevily města, ale z těchto měst jste se ozývali nejvíce. A my budeme muset vybrat to jedno, kde se příští čtvrtek setkáme.
2: Nicméně to platí, Lampionový průvod bude a k téhle příležitosti jsme si pro vás připravili Lampiony Rádia KISS. Takže nemusíte plašit, že nemáte možnost, kde sehnat Lampion. Mrkněte na náš kysácký e-shop, tam jsou v plné své červené kráse.
1: To může být hezký, doufám, že počasí vyjde, že se projdeme, zavzpomínáme na dětství. Mm-hmm. Ono, tento svátek má velkou historii. 2000 let před naším letopočtem, to začalo v Číně, v 19. století ve velkém v Evropě. Co se týče našeho území, tak to sahá do Rakouska-Uherska. A my si to teď pěkně připomenem, že jo, příští čtvrtek.
2: Žádný rádio neudělalo ještě Lampionový průvod.
0: Já jsem zvědavá, jak to dopadne, protože jestli my někam v poklidu vyrazíme s Lampiony, já tomu nějak nevěřím.
1: Hlavně budeme zpívat tu pravou Lampionovou písničku.
0: Jakou?
1: No neznáte.
0: Ne.
2: Lampion.
0: Ne. Tak zpívej, Romane.
1: Lampiony nadívané, máslo žlutýka.
2: Jo, dobře.
1: No dobře, byly to šampiony. No.
0: Vezmi si s sebou bedínku, zpíváš.
3: KISS Radio. KISS. Let's go.

0: Hezké dopoledne, kysáci. Dneska je 13. října a slaví se ještě jeden den, který jsme nezmínili. Čau, Michale.
1: Dobré dopoledne.
0: Dneska je zároveň také Mezinárodní den neúspěchu. Je nějaký neúspěch, který říkáš fakt, tyjo, to je škoda, to bylo fakt blbý?
1: No, věděl bych o jednom.
2: Povídej.
1: Ještě se mi nepovedla dceruška.
3: To hezký.
2: Ty bys si chtěl dceru?
1: No.
3: To se může ještě naplnit.
1: A nevím, no.
3: No.
1: Jestli už se vajíčka neskazily.
3: Jako vajíčka,
2: ty máš vajíčka, ale.
3: Ne o vajíčka.
1: No ne, tak je to o vajíčkách, ne snad.
3: No to jo, ale ne tvých, ne.
1: No a čích asi.
2: O holky mají vajíčka.
1: Aha, a kde to začíná asi, holčičko?
2: No ale tak ty nemáš asi přece vajíčka.
1: Aha, a co já mám? Mám pytlík a v něm je co?
3: Spermí.
2: Varlátka.
1: No a ty No, a ty spermie běhají asi v čem? V čem jsou zavřený?
3: Ale to nejsou vajíčka.
2: To nejsou vajíčka. To nejsou vajíčka.
1: Ježišmarja.
2: Každá
1: holka řekne, koukám na tvoje vejce, že jo?
0: Michale, prosím tě, menstruuješ tak.
2: Doufám, že ne dneska.
1: Dej tam radši jingle,
2: prosím tě. Jinak to mi chvíláni bude stát za prst. Radio Kiss. The

0: Let the beat control your body.
1: Kysem za volantem po celé republice.
2: Doprava, děkujeme za vaše hlasovky, zmáčkli jste tlačítko doprava a poslali jste třeba Přeštice.
3: Kdo jede z Přeštic do Lužan, oběťte to, je tu velká kolona.
2: Honza a Hradec Králové semafory.
4: Hradec Králové u Ulrichaku nefunguje na okruhu semafor.
2: Jinak D1 je v pohodě, je tam pár ťukanců, ale zdržení na 3 minuty. To nemá cenu ani říkat do éteru.

0: Počasí.
1: Místy může být ještě mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vládní strany se stále nedokáží shodnout na podobě inkluze ve školství. Výhrady k novele mají motoristé i SPD. Možným řešením by mohlo být zavádění speciálních tříd pro znevýhodněné děti. Proti tomu ale vystupují někteří ředitelé škol. Obávají se segregace i vyšších nákladů. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky, a to do výše 10 000 eur. A teď zpátky domů.
2: Liberecko je rekordman. V zastupitelstvech na Liberecku usedne nadprůměrně lidí, kteří pečují o malé děti. Těch, kteří jsou podle zveřejněných údajů na mateřské dovolené, je v okrese ve vedení měst a obcí 2,3%. Ve zbytku republiky je to jen necelé 1%.
0: Sport.
1: Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy porazili v dohrávce 6. kola Superligy doma Vary Bohemians 11-6 a natáhli svou rekordní vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 70 utkání. Středočeši uspěli i v 5. utkání v sezóně a posunuli se na 2. místo o 4 body za Tatran Střešovice, oproti kterému mají zápas k dobru. To byly zprávy v jedné minutě a teď už začíná dopolední Kiss.
3: Tak co, dámy a pánové, drazí kysáci, kdo má teda ty vejce? Co, rozlouskneme to v dopoledním Kissu? Zůstaňte s náma.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Čauky, čauky, zdravím úplně všechny příznivce a fanoušky téhleté značky Radio Kiss. Dopo, odpo, 4 hodiny nabité muzikou, nejlepšíma devadesátkama, novinky a samozřejmě největší inteligence v československém éteru. Prosím vás, já bych na to zapomněl, já to musím rozlousknout teďka, jo? Pojďme rozlousknout jednu zásadní otázku lidstva, já si myslím, že ten vstup někde v 9.49 vstoupí do historie. Kdo má vlastně vajíčka? Ženy nebo muži? Protože když se nad tím, kysáci, zamyslíte, ženy ano, mají vajíčka, muži mají vajíčka, ale když se řekne, že má někdo pořádný koule, většinou tím nemyslíme slepici. Takže pojďme na biologii, já jsem tady něco našel. Ženy mají vajíčka. Přesněji vajíčka neboli ženské pohlavní buňky, které dozrávají ve vaječnicích, tyhle, to je slovo. Dáme si vajenčinu. Muži mají varlata, kterým se lidově říká vajíčka. Jenomže pozor, pánové, my žádná skutečná vajíčka neprodukujeme. My vyrábíme spermie. Takže vědecký závěr, sečteno, podtrženo, ženy mají vajíčka na rozmnožování, muži na hlídání. No tak snad se vám to osvětlil, jo? Jo a ještě jedna věc. Ženy, ty vajíčka, můžou dokonce mít celý život v zásobě, ale chlap si na ty svoje musí dávat pozor, hlavně třeba při každém fotbale. Tak jo, kdo si tam teďka sáhl, ruku nahoru.
1: Michal Kahalčík na Kissu.

0: Ladit rádio v práci mám v popisu a tak poslouchám Majkla na kysu.
1: Ano, dneska by se tady nabízala v balíčku v úterním 13. října, kdy svátek má Renáta. Všechno nejlepší, holky, Renáty, Renatky, všechno nejlepší. Nabízala by se otázka, co bylo dřív, že jo, vejce nebo slepice, ale tak to bychom tady byli ještě až do půlnoci. Já bych ty vajíčka úplně odložil. My jsme tady nedávno hovořili o různých profesích. Nějaká univerzita si dala tu práci a zjistila největší rozvodovost v párech manželských, která jaká profese prostě to vždycky zařízne co nejdříve. Mám pocit, že na tom prvním místě byli doktoři, jo? Sestřičky, doktoři, lékaři a všichni z tohohle prostředí bohužel v manželském svazku vydrželi co nejméně a hned po roce, po dvou, po třech následoval rozvod. Má dnešní úterní otázka zní, o které profesi si myslíte, že naopak je nejlepší parťák do života. Jo? Partner, budoucí manžel, manžel. Hele, mám už 20 let automechanika, neměnila bych. Mám 30 let tuto profesi doma, dělá tohle a jsem úplně v pohodě. Která profese u žen a u mužů je nejlepší pro život, pro ten manželský život? Že bychom si takhle jako navzájem poradili, co? Máte nějaké dobré zkušenosti? Číšníka nikdy nebrat, furt je v práci, furt mi kontroluje peněženku, furt se nějaké dýško, jo? Co funguje a co máte osvědčené, která profese pro život, pro ten manželský, funguje úplně nejlépe? To jsem zvědav, co zmačknete na tlačítko soutěž a nahrajete za hlasovku. Ta nejlepší před 11. vyhrává balíček Kisu.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Jedna z nejslavnějších francouzských skladeb, ty brďo. I v plejáku Rádia Kiss. 10:27, dnešní dopolední téma. Která profese, muž, žena, je nejlepší pro svazek manželský? Komu to vydrželo nejlépe? Co ty, Lukine?
1: Ahoj, Michaele. Sám osobně si myslím, že to není o zaměstnání, ale je to o tom, jestli ty dva mají skutečně rádi. Moje manželka je učitelka, což je samo o sobě učená diagnóza a funguje nám to skvěle.
0: No tak jo. Pavlos?
2: Čau kysáci, čau Michaele, tak já si myslím, že je to určitě malíř, natěrač nebo fasádník, protože jen oni vědějí, jakou penetraci mají zvolit.
0: Penetraci. Pepa!
3: Michale, tak nejlepší profese je určitě řezník, protože když odejde od té manželky, tak jí ostane aspoň ta klobáska.
0: Dobře, za malý okamžik další hlasovky.
4: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
5: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
4: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
5: Jednička to jistí.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.

0: Radio Kiss zdraví všechny ženy, všechny muže, všechny v manželství, no samozřejmě i ty, kterým to nějak tak jako nevyšlo, i všechny ty rozvedené páry. My tady v úterním dopoledním Kissu se snažíme zjistit, která profese, zaměstnání je nejlepší pro manželství. Jo, znáte to třeba, manžel je každý večer doma, může být se mnou, nebo nechci, aby manžel nebo manželka byla se mnou každý večer doma, tak jezdí nějakou autodopravou a vidím ho jenom středa, pátek, sobota, neděle. Hledáme ty nejlepší profese. Co ty, Magdi?
1: No ale Michael, já si myslím, že to jsou pěkný kraviny, jo, protože já jsem třeba zdravotní sestra, vdaná jsem přes 30 let šťastně a doma mám kuchaře, takže nevím.
0: Aha, no tak jasně, co Dan?
2: Traduje se, že nejlepší matky a manželky jsou bývalý kněžky lásky. No ze zkušenosti svých dvou kamarádů, který takový podnik hojně naštěvovali, můžu říct, že je to pravda, protože se tam skutečně uženili a jsou uspokojení. Tak mějte fajn den.
0: Lenka, ahoj kysáci, u nás doma je nejlepší povolání chameleon. Aha, co pak to je? Můj muž totiž každé 4 roky kompletně otočí kariéru. Už jsem měla doma truhláře, ošetřovatele drůbeže, řidiče i servisáka. Takže mám vlastně pořád nového chlapa. Jediné 2 věci, které už přes 20 let nevyměnil a drží se jich zuby nechty, je Radio Kiss. Je, děkujeme, Lenko. No tak zdravíme a pak napiš, jaká bude ta další profese za 4 roky. Michal.
3: Já mám stavebnou firmu a manželka mi vlastně robí ekonomku. Takže jsme stále spolu, či doma, či v práci. Takže asi tak, jsme spokojní, všetko klape tak, jako má. Tak čus, Michal.
0: Alča, já si myslím, že nejlepší jsou malíři. Ti si můžou koupit... Ti si můžou koupit štětku každý den, Alča.
4: Čau, Majku, já sice recept na šťastný partnerský život z vlastní praxe nemám, ale myslím si, že ideální by mohl být kuchař, kuchařka. Určitě to je člověk pracovitý, šikovný a konec konců láska prochází žaludkem.
0: Ano, ano, tady u této profese se střídají, že jo, někdy, hele, dneska vařím já, dneska ty, jo, o víkendu jdeme na návštěvu. Jo, jo, kuchaři by se mohli skvěle doplňovat v manželství. David.
5: Ale Michael, já myslím, že je to úplně jedno. Naši jsou spolu 45 let a mámu nikdy nezajímalo, co táta dělal. Ať dělal, co dělal, důležitý bylo, že nemu přines jásadla. Takže asi tak.
0: Ahoj Michale, tak můj manžel je vynikající kuchař a bohužel má tu smůlu, že jsem jeho šéfová provozní smajlíky, tudíž musí poslouchat jak v práci, tak i doma. Zdraví Lucia. A ještě si dáme Marianu nebo Mariana?
6: Dar Michale, hele, tak za mě si myslím, že nejlepší povolání do vztahu je hrobník. Prostě hrobníkovi z lopaty neutečeš.
0: Ach jo, ach jo. Kiss, Kiss. Radio Kiss.

0: Zdravíme všechny, kteří dneska poslouchají úterní dopolední Kiss. No a my se ptáme, která profese, které zaměstnání je nejlepší pro dlouhodobý vztah? S kým vám to nejdéle vydrželo? S kým jste se ještě nerozvedli? A pořád to funguje. A vůbec byste neměnili. Lukáš navrhuje tohle.
1: Čau, Michaele. Jak se říká, láska prochází žaludkem, takže za mě je to jednoznačně profese kuchaře. Ta, co má doma kuchaře, ta se s tím nikdy nerozvede. Mějte se, čau.
0: Jako, já rád také vařím, ale jako, že bych třeba uměl svíčkovou nebo guláš, to ne, jo. Já spíš tak jako Itálie, špagety, něco na pánvi, to jo. Ale nevím, jestli by to se mnou vyhrála nějaká paní. Pája.
2: Čau, Michaele. Podle mě nejlepší chlap pro život je malíř pokoju. Když je doma dosno, tak vyvětrá. Když je vztah vybledlý, tak ho přetře. Když udělá průser, tak ho zatmelí. A když už vůbec nic nefunguje, aspoň máš doma krásně, čistě vymalováno. Ahoj, Pája.
0: To je hezký, když něco nefunguje, tak to zatmelí. Michal!
3: Čau, Michaele, tak to je úplně jasný. Nejlepší profese pro život, moderátor, moderátorka. Mluvíme hodiny, dostáváme za to zaplacený, nikdo nám do toho nekecá, ale problém je v tu chvíli, kdy přijdeme domů, řekneme jednu větu, tak nám haslo celý vysílání. Ale pozor, funguje na to jedna věc. Máš pravdu, miláčku. Tohle zachrání vždycky všechno. Takže za mě osobně moderátor, moderátorka. Čau.
0: No, jenomže ten moderátor a moderátorka, když pracují takhle a celý den mluví, tak potom chtějí přijít domů a chtějí si odpočinout. A tam nemluví, no, tam je pak tichá domácnost. Ahoj, Michaele, řidič, řidička autobusu, samostatná práce, zodpovědnost a kontakt s lidmi, vhodné pro ty, které baví doprava, napsal Tomáš. Jo, je pravda, že v dopravě tam se prostě musí trošku komunikovat a tím pádem možná ta komunikace s těma lidma v té autodopravě, autobusy, vlaky, všechno, se potom přenáší pozitivně i do vašeho vztahu, to je možný. Verča?
4: Michaele, za mě je to kamioňák, protože není furt doma a není ani čas se pohádat. To zdraví manžela Vaška, který je váš věrný posluchač. Čau, Verča.
0: A zrovna není doma a přijede až v pátek. Pouštěl jsem už Václava?
5: Čau, Michaele. Hele, já jsem kuchař a moje manželka je cukrářka. Spolu více jak 10 let, je to fajn, jediný co, tak mě doma vařit nejde. Zatímco jí píct, jde. No, takže občas se dostaneme do takové té fáze, že jsem kuchař na dvě věci. Díky, čau.
0: No jo, ahoj, Mišáku, můj muž pracuje u Johnny servisu. Doma je denně vůně záchodu a můj vonavý špinavý muž až večer, ale pečlivě se stará o pohodlí všech. Je to šikulka, ahoj, Zuzka. Doma je denně vůně záchodu. Pojď se, miláčku, tě pěkně vystříkám. Pojďme na vítěze. Máme tady vítěze a já

0: Bych dnešní balíček, samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho auta a tričko s logem KISu dal Ondrovi.
1: Čau, Michael. No, nejlepší je mít doma učitelku a ne zdravotní sestřičku. Protože zdravotní sestřička ti řekne další. Zatímco paní učitelka řekne, tak si to hezky zopakujeme. Čau, Ondra.
0: Tak si to ještě jednou zopakujeme. A jestli tam budeš mít jednu chybu, tak si to dáme po třetí. Ne, už ne, prosím. No tak zdravíme všechny profese a hlavně, ať vám to klape, kysáci, dlouhá léta.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za hlasovky, máme tady tyhle ty komplikace.
2: Ahoj kyzáci, pro všechny náchod je ze všech směrů kompletně ucpanej. Tak kdo teďka dopoledne nemusíte, tak se tomu zatím vyhybejte.
1: Pro jistotu to zapakují. Náchod, byl to náchod. A kde pak máme mlhu?
3: Zdravím, na Rychnovsku, tvoří se mlha, není vidět na krok, rozsvíťte si všichni světla, nezjedete na ty deňáky. Mějte se a šťastnou cestu.
1: Díky čalec. Moc, kdybyste věděli o dalších komplikacích a můžeme pomoct takhle sami sobě na dálku přes ETR Rádia Kiss, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss, kterou si můžete zcela zdarma stáhnout.

0: Počasí.
1: Místy může být ještě mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci by během dnešní schůze měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinérie. Týkat by se měla letošního a příštího roku. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 miliardy až 9 miliard korun. Francouzské supermarkety se staly terčem kybernetického útoku. Hackři na dálku změnili nastavení lednic a mrazáků, které místo chlazení začaly potraviny zahřívat. Zkazily se tuny zboží. Škody jsou podle řetězců obrovské. Kdo za útokem stojí, zatím není jasné. A teď zpátky domů.
2: Nový dvoukilometrový úsek dálnice D6 u Ležek na jihu Ústeckého kraje se otevírá pro řidiče už dnes. Dálnice na Podbořansku se tak prodlouží na 11 kilometrů. Stavba byla dokončena s 10měsíčním zpožděním kvůli sedání násypu na místě bývalého močálu. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách. Po setech 1-6, 7-5 a 2-6. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Díky, Teresko, pohled na časomíru, máme 2 minuty po 11. hodině. Ještě jednou připomínám, že dneska má svátek Renáta.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

není už to na mikinku, není už to na tričko, ani na kraťasy. Tak jenom vám trošičku spravím chuť, pořádná zima ještě opravdu nedorazila. Mrknul jsem na Instagram šumavských luhů a hájů a tam měli jedno storíčko s názvem brr a takový ten zmrzlý smajlík. Kvilda Perla minus 10 po ránu. Březník minus 9,7 stupňů Celsia a horská kvilda minus 9,2. Tak to ještě není tak jako... To je dobrý, ne? Ještě po ránu 4 stupně takhle. Praha, Brno, Ostrava, Olomouc. To ještě jde, no. A za chvilku bude sněžit. Dáme si moudro.

0: Lindberg. 11:16. Pravidelní a fanoušci tohoto času už ví, že v tomto čase si dáváme moudro dne. No a pojďme si ještě dát jednu kontrolní otázku, co jsme tady minulý týden v pátek a v sobotu měli. No co? No? Volby! Tak pojďme, moudro dne a reakce na volby.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Abyste se z těch voleb všichni všichni řešíte, kdo kolik dostal bodů, ale že mě chybí 2 body v Albertu na novou pánvičku, tady vůbec nikoho nezajímá.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední.

0: Mám tady jeden článek, na který se musíme za okamžik podívat. Kubánec pašoval ptáky ve spodním prádle. No jo, no, není ptáček jako ptáček.
1: Vyhrajte v ranním kysu dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

Soutěžní otázka. Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: prostě nevymyslíte. Na letišti v Miami zadrželi jistého Kubánce, který měl ve spodním prádle 10 ptáků. Myslím tím jako opeřence. Ano, slyšíte správně, 10 živých ptáčků jaraváčku. Celníci si totiž všimli, že je muž podezřele nervózní a v rozkroku má poněkud nevysvětlitelnou velkou bouli. Při kontrole zjistili, že má v trenýrkách všité speciální kapsy s plastovými tubusy, ve kterých převážel 8 kubánek dvoubarevných a 2 pepížiky, papežíky modré. Pardon, slyším to poprvé v životě, u nás to tady asi nelítá. Muž nejprve tvrdil, že je veze domů pro vlastní potřebu. Nakonec musel složit kauci přes 500 000 korun. Já vám, kysáci, řeknu jedno, jo? Znáte takovou tu hlášku, když chlap tvrdí, že má v kalhotách pořádnýho ptáčka, jaraváčka. Většinou přehání. Ale tenhle borec, ten jich tam měl rovnou 10.
1: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Messias, I like it. Ano, my vás také lajkujeme a milujeme. Teďka na Kisu ještě jedna reakce na toho ptáčníka. Napsala mi tady Ladislava, když se řekne ptačí pašerák, většina lidí si určitě představí nějakou super velkou klec. Kubánec ale očividně preferoval osobní přepravu v režimu all inclusive a pěkně v teplíčku. Já vůbec nevím, jak bych reagoval, když bych byl třeba tam jeden z těch celníků a ten týpek by si začal rozepínat ten opasek. Jo, a teď si představte, že oni jako neví, co by se vyklubalo, jo. Představte si, že vy tam na těch kamerách vidíte nějakého pána, který má tady prostě dole trošku větší to mužství a on tam potom vytáhne 10 ptáčků, no, 10 andulek, nebo... ne, ne, ne.

0: Jane, pojďme na dopravu, už se to tam kazí.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Zatím od vás žádná hlasovka, tak pojďme na dopravní uzavírky a omezení. Pokud jste na D0 mezi kilometrem 82 až 77 ve směru D1, je to kousek od Modletic. Práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, akce D0, revitalizace CBK. Je tam 15-minutové zdržení, je to 77. kilometr až 82 a kolony už mají 4 kilometry a pojedete tam jenom 20. Ještě jedno omezení mám před Havlíčkovým Brodem, tam budete čekat 11 minut. Silnice 1/1/38, 141. kilometr a tam jsou kolony 2 kilometry, průměrná rychlost 15 a tam se zdržíte 11 minut. Kdyby něco, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a můžete poslat hlasovku.

0: začíná vám být zima, že by psa ven nevyhnal. Tak ho nechte doma a vyrazte do Kiss Shopu. Rukavice, kulich nebo šála se teď budou hodit víc než kdy jindy. Nejen to, ale i další oblíbené věci z našeho merče už na vás čekají. Protože s Kissem vás podzim nezaskočí.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer
2: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
3: Krásné dobré poledne, dnešní obloha bude jasná až polojasná a později večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 12 až 16 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborových svazů s premiérem Andrejem Babišem a dalšími zástupci vlády to novinářům řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Věznice v Anglii a Walesu dnes opustí dalších přibližně 650 trestanců. Krok je součástí vládního plánu na řešení přeplněnosti věznic. Mezi propuštěnými jsou lidé, kteří si odpikávají tresty do 2,5 roku. A teď zpátky domů.
4: Nový 2-kilometrový úsek dálnice D6 u Ležek na jihu Ústeckého kraje se otevřel pro řidiče dnes ráno. Dálnice na Podbořansku se tak prodloužila na 11 kilometrů. Stavba byla dokončena s 10měsíčním zpožděním kvůli sedání násypu na místě bývalého močálu. Dodejme, že úsek se začal stavět zhruba před 2 lety.
0: Sport.
3: Fotbalisté Bohemians 1905 se ve středeční dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se středočeským soupeřem, jemuž v Dělíčku od května 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání má výkop v 18 hodin. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
5: No, venku trošku zima, ale teploty mají jít až do čtvrtka nahoru, tak snad ještě to babí léto zažijeme. Krásné pravé poledne na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Nevím jak vy, ale tuhle písničku už bych zakázal. Už fakt dost. Golden. 12 hodin, 8 minut a já bych chtěl následující pecku od September poslat všem skoro 30 tisícům Renátek, Renatkám tady v této zemi, protože právě 13. října oni dneska slaví svůj svátek. Je to ženské jméno latinského původu. Skládá se z předpony re znovu a slova natus zrození, narození. Význam je tedy znovu zrozená, obrozená. Renátka, Renča, koho tam ještě máme? Renulka, Renička, Renda, Renka, ale hlavně Renátka. Všechno nejlepší k svátku.

trošku vám závidím, já jsem dneska nestihl ani snídani. Takže mám takový pocit, že po 14. hodině tady vyjím úplně celou ledničku v prvním patře. Kysáci, představte si tak krásné městečko, že se tam chce podívat úplně každý. Já jsem pár takových míst navštívil a místní už toho mají opravdu dost a začínají z toho šílet. V Anglii, v malebném městečku Burford, kde žije pouhých 1500 obyvatel, se rozhodli omezit velké turistické autobusy. Důvody velmi jednoduchý, úzké středověké uličky, málo parkovacích míst a hlavně bezpečnost školáků. Omezení by měla začít platit už 16. října, za pár dnů. Podobné problémy řeší i další krásné anglické vesničky, kde turisté dokonce létají místním nad zahradními domy z jejich drony. Takže kysáci, Angličané už mají turistů plné zuby, já se jim vlastně vůbec nedivím. Představte si, že se ráno probudíte, otevřete si pěkně okýnko, jdete na terásku, že jo, chcete si v klidu vypít kafe a na zahradě vám stojí autobus 50 turistů, kteří si začínají fotit vaše trenýrky na šnůře. No, tak to by vadilo i mně. Konec autobusů v Anglii. To jsem zvědav, kdy to

One Man Show Foundation, cizí zeď. Tahle ta pecka už má taky několik let za sebou a vzpomínám si, když tady byl u nás ve studiu Kazma na Radio Kiss a zakopal to auto a my jsme tomu dělali promíčko a došlo tady k neuvěřitelnému momentu, my jsme to dokonce natočili. Představte si, jo, že bylo těsně před finálem toho Kazmy, kdy měl prostě říct, kde zakopal to auto, byl tady na rozhovor, lidi tady ve studiu, se rozezněl poplach, začaly se stahovat protipožární plachty. Kdybyste viděli ten výraz Kamila Bartoška, to vypadalo, že ho chceme tady v tom studiu zavřít a nepustíme ho, dokud nám neřekne, kde to auto zakopal. Ten výraz vyplašeného kluka v očích, na to nikdy nezapomenu. Prostě shoda náhod, tady něco na Primě začalo se... rozblikalo se to v celé studio, on normálně málem vyběhl a chtěl utéct z toho studia. Tak jinak nevíte, kde je Kamil? Teď já už jsem ho tak 3 roky neviděl. Kiss. Radio Kiss. Radio

0: Jak by se možná Mirek Donutil zeptal, kontrolní otázka, jestli pak víte, co je to deepfake? No, už ani to, co vidíte na vlastní oči, nemusí být totiž pravda. Nový průzkum ukázal, že jenom třetina Čechů pořádně ví, co je to deepfake. Přitom zhruba každý čtvrtý už se s podvodem vytvořeným umělou inteligencí osobně setkal. A co to vlastně ten deepfake je? Falešné video, fotografie nebo hlas, které umělá inteligence dokáže vytvořit tak dokonale, že vypadají jako skutečné. Dřív jste podvod poznali třeba podle 6 prstů na ruce, dneska už to tak jednoduché bohužel není. Jistá společnost telefonní od 22. října nabídne aplikaci, která pomůže podezřelý obsah dokonce prověřovat. Takže kysáci, jestli vám dneska přijde video, kde vám šéf oznamuje, že vám zvedá plat o 50 000 korun, radši si ověřte, jestli je to video opravdu skutečné. A jestli vám manžel pošle video, že dobrovolně uklidil celý byt, tak to už je deepfake na 100%.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

něco pro kluky, já se moc omlouvám, dámy, ale pokusím se ještě do 14. hodiny něco pro ženské pohlaví najít, jo. Soráč, ale jako můžete tam mrknout i vy. No, teď něco pro nás, pro kluky, ať máme na co po nocích koukat. Hollywoodská star Megan Fox, určitě všichni víte, o koho jde, se oficiálně připojila na novou předplatitelskou platformu, něco ve stylu OnlyFans, jo, s názvem subs.com. Čtyřnásobná maminka ve 40 letech slibuje exkluzivní fotky, videa i přímé zprávy, které nikde jinde nenajdete, ale to nejzajímavější přichází v pozadí. Megan je totiž přímo spolumajitelkou celé této nové platformy. Spojila své síly přímo se spoluzakladatelem OnlyFans, Timem Stokelym, a pro Page Six prohlásila, že jí zajímá, co se stane, když ženy budou sami vlastnit platformu, publikum i svůj vlastní obraz. Chlapi, že bychom taky něco založili? Něco jenom pro chlapy? A co bychom si tam ukazovali, že jo? Kdo má lepšího ptáčka na zahradě? V kleci. Myslím opeřence. Já mám větší korelu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: No a před 13. hodinou už se nám tady toho nakupilo trošičku více, tak pojďme na ten hořící kamion a je to, myslím, ve směru na Brno.
2: Zdravím vás, zbyteše na Brno, hoří kamion, ještě tam nejsou hasiči, klobouk dolů teda řidičovi, stihl odpojit návěs, zachránil kozlíka, takže super, takže dávejte pozor, zřejmě to tam bude ucpané.
1: Děkujeme, Pavlínko, ještě Radu za potvrzuje.
3: Ahoj všem, 168 km směr Brno, hořící kamion, je tam obrovský plamen, auta dobržďou, policie, hasiči ještě nejsou na místě, tak si dejte bacha, je to hnedka za KFCčkem, asi 2 kiláky.
1: A úplně jiná trasa, Martin.
4: I mějte se.
1: Jo, tak promiň, takhle od začátku.
4: Zdarec z Frýdku, Místecká ulice do Ostravy, ucpaná za sjezdem na Hrabůvku, je tam bouračka, takže pokud chcete na centrum, radši to vemte jinudma, jinak si tam zasekáte dobrých 20 minut, půl hodinky, mějte se.
1: Děkujeme, děkujeme a ještě přidám na obchvatu kolem Prahy, Modletice a všech Romy. Doba průjezdu 10 minut, kolona už má 2 kilometry, pojedete tam desítku a je to D1, kilometr 9. až 10. Šťastné kilometry s Kysem!

0: který je ten tvůj?
1: A který je ten tvůj?
0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
2: Už dnes večer
3: od 6 hodin.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek CZ.
2: Radio Kiss. Počasí.
5: Pro dnešek je obloha jasná až polojasná a později se místy objeví déšť. Nejvyšší teploty jsou mezi 12 až 15 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Do ulic vyrazili tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka odkazuje na bílou hůl, ale symbolizuje také odvahu překonávat překážky a předsudky. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Od roku 2000 se prodaly už 4 miliony bílých pastelek. Automobilka Fiat na autosalonu v Paříži mimo jiné představuje novinku Multiplina. Jedná se o čtyřmístný vůz s velmi oblými tvary a čtyřmístným interiérem. Model navazuje na už prodávané vozidlo Topolino. Zatímco tento model s délkou pouze 2,5 metru a dvěma místy má elektrický motor s výkonem pouze 8 koňských sil. Multiplina je větší vůz, který se bude pohybovat díky elektromotoru s výkonem 20 koňských sil. A teď zpátky domů.
6: Charita Tábor otevírá veřejnosti své služby a ukáže, jak pomáhá lidem v těžkých životních situacích. Návštěvníci si tedy mohou prohlédnout zázemí jednotlivých služeb, poznat práci zaměstnanců a zjistit, s čím vším se na charitu mohou lidé obracet. Den otevřených dveří se koná právě dnes. Z Tábora Lucie Sinková.
2: Sport.
5: Seriál Formule 1 se v příštích desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
7: Doufám, že se máte skvěle. Ano, dneska teploty maximálně 15, tak se pojďme zahřát. Royal Gigolos a The Cure.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

váma úterní kys 13. října, svátek Renáta. Jako nejradši bych vám řekl, pojďme si teďka nalít jednu skleničku, pojďme si ťuknout, ale věřím, že 90%, kdo nás teďka poslouchá, je v práci, další jsou za volantem. Bohužel alkohol si teďka asi v práci a za volantem dát nemůžeme, ale za malý okamžik vás vemu do 50 nejlepších barů světa. A nebudete tomu věřit, dominuje tomu všemu Evropa. Češi to mají nejblíž na Slovensko. A jak dopadla Česká republika, co si myslíte? Bude tam aspoň jeden bar v té 50? Bude? Nebude? Máme v České republice dobré bary? Máme! A jestli tam jsou, aspoň jeden! Z Olomouce? Z Ostravy? Z Prahy? Z Brna? Z Českých Budějovic? Nebo něco ze severu? Se dozvíte za malý okamžik.

0: tři, quattro.
1: Tak co, nalil si tady někdo aspoň nějakého panáčka, pokud je doma a může? Pojďme si připít na zdraví a zpracoval jsem tady nejnovější tabulku. Kysáci, pozor, známe 50 nejlepších barů na světě a je to zase další možnost, kam třeba vyrazit. Ano, někdo jezdí za nejkrásnějšími plážemi, někdo za nejlepším mořem, nejlepší vlny, nejvyšší vlny, někdo lítá si pořádně zasurfovat, no a někdo může mít ve svém pasu razítko ze země, kde je nejlepší bar na světě. Mám pro vás jednu dobrou radu a jednu špatnou. Ta dobrá zpráva je, že Evropa v žebříčku naprosto válcuje konkurenci, to je super, děkujeme, hurá. Ze 50 nejlepších barů jich máme hned 18. Ale absolutním vítězem v 50 nejlepších barů světa se stal bar Leone v Hongkongu, tam jsem ještě nebyl. Druhé místo, hurá, tady už jsme v Itálii, Moebius Milano a třetí Al Quimico v Kolumbii. To je zase trošku daleko, aby jsme letěli až do Kolumbie na jednoho panáčka za 200 kaček. Teď ta špatná zpráva. Česká republika nemá v první 50 ani jeden bar. Tady mě to velice mrzí, protože mám spoustu přátel, kteří vlastní bary, mají tam několik takzvaně mistrů Evropy a mistrů světa v míchání různých koktejlů a je mi to trošku divné, že jsme se nedostali vůbec do první padesátky. Nejblíže to budeme mít do Bratislavy, kde se na krásném 34. místě umístil Mirror Bar. Já si myslím, že Češi tenhle žebříček vůbec možná nepochopili, protože u nás je nejlepší, nebo takhle, nejlepší bar se nepozná podle toho, jaký má koktejly, ale podle toho, že vás tam v pátek večer znají jménem, ví, v kolik chodíte, v sobotu vám dají všechno na sekeru a v neděli vám zavolají, jestli ještě žijete. Ano, to jsou české bary. Tak já bych chtěl pozdravit všechny majitele českých barů, a chtěl bych je poprosit asi, aby zase zamakali. Zamakali na sobě. Aby v roce 2027 aspoň jedno místo. Děkujeme.

0: Tak jsem se právě dozvěděl na našem Instagramu Rádia Kiss, že dnes 13. října je Mezinárodní den bez podprsenky. No a já bych tímto poprosil všechny kysačky, aby tento Mezinárodní den splnili, aby se vyfotili a označili Rádio Kiss na Instagramu a my to tady zkontrolujeme ve studiu. Děkujem.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Zase jsem chtěl říct, že zpívala kapela Kamarád a oni jsou jenom Kamrad, Be Mine. 13:36:36, krásně to vyšlo i ty vteřiny. Nevím, jestli tohle by prošlo v České republice, ale poslyšte, kysáci, co chystá Dánsko. Chystá, musím říct, docela velkou změnu, která vyvolala pořádnou diskuzi ve veřejném prostoru. Od srpna příštího roku 2027 by učitelé mohli žáky, kteří vážně narušují výuku, chytit, zadržet nebo vyvést ze třídy, a to i proti jejich vůli. Důvod? V roce 2025 se fyzické násilí mezi žáky objevilo alespoň jednou v 55% zkoumaných tříd. Nejde o povolení být děti, ale o možnost zasáhnout v nezbytných situacích. Zatímco učitelé chtějí větší pravomoci, více než 500 odborníků a organizací varuje před možnými následky. No, za našich časů, co to bylo? Za ucho nás chytli, pak ještě hodně bolelo nad uchem, jak se tomu říká tady, boky těch vlasů, že jo? Tam nás taky za to chytli. Aha, okamžitě jsme šli na chodbu, klečeli jsme utopení, co jsme ještě znali za tresty. No, já myslím, že takový Igor Hnízdo by v Dánsku měl hodně dobrý úspěch, že jo?
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
2: Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr.
1: Jak se jmenuješ, chlapče?
2: Rosenheim.
1: Jdeš pozdě, Rosenheim.
2: Bofo.
1: O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou. 2 za pozdní příchod a 2 za hvízdání pod oknem.
2: To nebyl já.
1: A 2 za lhání.
2: Víc se nesmí, se řekne doma.
1: Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí. Budu vás trestat tímto středověkým nástrojem, dokud se budete chovat jako ve středověku. A jelikož to budu dělat nerad a jen pro vaše dobro, bude pravidlem, že mi každý za exekuci poděkuje. Do vašeho rajonu, jak mi bylo řečeno, se před válkou odvažovali policisté pouze na koních a vždy vedou. Já si tuto nechvalně známou školu naopak vybral. Protože jsem si zvykl hlásit se dobrovolně do první linie. Nebál jsem se fašistů. Nevím, proč bych si neměl poradit s vámi.
0: Tak jo, labuš.
3: To nejlepší od 90. let.
4: Od 90. let.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: tomu, když jsme tady před chviličkou pouštěli toho Igora Hnízdo a Igora Hnízda, no prostě Igora, pana Třísku, zdravíme tam nahoru do filmového, divadelního a skvělého nebíčka těchto mistrů, kteří už s náma nejsou. A ozval se mi, vydržte hned, už to vidím, David, jak se říkalo těm místům nad ušima Davide?
1: Michaele, ty Harizony, co tě za ně laplí nad ušima? Tak to se říkalo, že tě laplí za kotlety, tak zdar.
0: No jo, kotleta, jenomže když ti je 11, 12, 13, tak tam ještě žádný

0: Carbon a Alex se pomalu loučím. Za 10.14 Magda s Radkem už jsou pěkně připraveni. Užijte si odpolední Jump a muzika Rakesu jede dál. Tak zase zítra v 10.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme hezké odpoledne, jdeme spolu teď na dálnici D1, bourá se tam totiž celkem dost. Jedna dopravní nehoda je ve směru na Prahu, je to na 15. kilometru. Dále také ve směru na Prahu na D1 je dopravní nehoda na 195. kilometru. Bouralo se i na dálnici D0 ve směru na D10, kilometr 60.
2: Pojďme do Prostějova, Říční ulice, no a potom výčet aktuálních dopravních nehod v Praze, tak to je Bulovka, Klikatá a ke Karlovu.
1: Hlavně opatrně a šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Digger je bizarní, černej, vtipnej a překvapivej. Tom Cruise v něm není, ale žádnej Ethan Hunt's Mission Impossible. Je nejmocnějším chlapem na planetě, který ho zajímají ale jenom tři věci. Jeho kočka, prachy a potom, jak se co nejhlouběji může zapsat lidem do paměti. Když svět zasáhne globální katastrofa, má ambici stát se jeho spasitelem. Mimochodem, Cruise skoro nepoznáte. Skvělá maska i herecký výkon. Digger, today v kině. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.

0: Počasí.
1: Pro dnešek je obloha jasná až polojasná a později se místy objeví déšť. Nejvyšší teploty jsou mezi 12 až 15 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zavřít chytrý telefon do šuplíku a chvíli ho tam nechat. Někdy dokonce i několik dní. Lidé mají zájem trávit čas offline. Někdy se bez technologií vypraví do přírody, jindy prostě jen zůstanou doma a soustředí se sami na sebe. Stále více lidí tráví čas offline i na organizovaných akcích, túrách, setkáváních v kavárnách anebo programech, na kterých na začátku odevzdají telefon a vyzvednou si ho až na konci. Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci dnes obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne. V sobotu se v zemi budou konat protesty proti zdražování, ke kterým by se mohli připojit i studenti se svými požadavky. Studentské protesty kritizující podfinancování školství, nedostatek učitelů, špatný stav škol a přetížené rozvrhy vypukly v polovině září. A teď zpátky domů.
2: Nadměrná návštěvnost, takzvaný overturismus, trápí v Česku řadu oblíbených míst. Problémy dlouhodobě řeší například v Českém ráji nebo v Krkonoších, především na vrcholu Sněžky. Některá města a obce se pokouší množství turistů omezit, konkrétní zkušenosti s tím mají právě v Adršpachu. Z východních Čech Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhyře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, za zprávy děkujeme, je tady úterní odpolední jump.
4: A dáme si country, takhle z kraje Rednex na Kisu, hezký odpoledne.
0: Nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: ještě jedno zdravíme všechny kysáky, kteří právě teďka ladí, protože je tady samozřejmě odpolední jump. Magda Vronková, Radek Hrdina, už jsme na svých místech. Dnes je v kalendáři Renáta, ale co je ještě taky podstatný, dnes je Mezinárodní den bez podprsenek.
1: To je určitě důležitější, a když to spojíme s Renátama, tak si myslím, že by to mohlo být úplně dokonalý. Hezký odpoledne ode mě. Jinak samozřejmě, pozor, tohle, já myslím, že asi když máte Renatu, tak nevíte možná ani, jak se píše, protože jsou dvě. Jedna je Renáta a jedna je Renata.
0: To je fakt.
1: Takže oni jsou dvě verze, takže to je úplně fuk. Každopádně bez podprsenek, podprsenek si myslím, že můžou chodit i ne Renáty, že jo, dneska.
0: I ne Renáty, já jsem koukal, ty jsi si taky nevzal, takže pohodě.
1: Já ne, já jsem dneska ličí čumáčky, takhle pěkně vyvětráme. Takže prostě říkal jsem si jeden svátek, viděl jsem to na sockách Kisu, takže jsem si dneska nevzal, no.
0: Tak jo, Renáty, den bez podprsenek a odpolední jump je tady.
2: Jump. Odpolední jump.

0: v jedné vteřině.
1: BFHFXGNNXH. Tak přesně takhle se jmenuje Kizit v jedné vteřině, který mi nachystal dneska Radek Hrdina. Takhle ho totiž pojmenoval a abych ho tady měla samozřejmě nachystaný. Máš pro mě nějaké indicie?
2: Mám pro tebe indicie. Dneska tato formace už vystupuje pouze ve dvou. Jedna členka už odešla a členka, takže říkám, jsou to tři holky, který zaznamenali v 90. letech jako obrovský úspěch, a to nejenom v Severní Americe, odkud pramení jsou, ale dostali se i na ten popud do Evropy a tady byly velký hvězdy.
1: Já možná mám člověče tušení, ale jestli jsou to oni, tak já si za blaho nemůžu vyspomenout na jméno. Dobrá, pojďme na to. Tak no přesně nejsou oni, který jsem měla.
2: A koho jsi myslela?
1: Já jsem myslela, no to ti neřeknu, protože se nespomenu na to.
2: Dobře,
1: jméno,
2: tak
1: no.
2: Já ti dám indici.
1: Zkusme to.
2: Jo, Solenej Pepa.
1: Co?
2: Kdyby jsi vzala Pepu a nasolila bys ho?
1: No, tak je Salty Joseph, nebo
2: co? No, to ne. Pepu tam nech.
1: Salty Pepa?
2: No, teoreticky.
1: Teoreticky? No. Člověče, hádám, teďka tahám úplně z fusekla.
2: To nedáš?
1: Takže nedám.
2: Fakt ne?
1: Ne.
2: Tak chcete hádat?
1: Kysáci, tak pojďte na to. Slaný Pepa. Tak hádejte. Kiss hit.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.

0: jedné vteřině.
1: Je to tak, kysáci, slyšíte naprosto správně. Opět to vyšlo na mě, že já jsem nepoznala před pár minutama Kiss hit v jedné vteřině. Pojďme se ale jenom rychlosti.
2: Jsme si zvyklí.
1: Nech to. Pojďme si ale připomenout, cože vlastně šlo za ukázku. No, Ráďa mi tady samozřejmě pomáhal, snažil se mi napovědět, že je to Slaný Pepa, což já jsem jako doslovně přeložila jako Salted Pepa, ono to tak úplně ale není a Tomino nám to asi osvětlí.
3: Salted Pepa.
1: Dobře, jádro.
4: No, teď je to jasný, teď to řekla. Salted Pepa. Čau.
1: No,
5: úplně to tak neřekla.
1: Dobře,
5: no,
1: ale... a máme tady ještě vzkaz od Romana.
6: Salden Pepa, Magdi, přece. Teď už si to i jednou řekla.
1: Neřekla jsem ani Salden, ani Salten, ale řekla jsem teda Salted. Ale pak si mi tady byl ještě jeden vzkaz od Růženky, která nám napsala, že jsou to asi Beatles. Tak uh-huh. Beatles člověče jsem tam jako moc neslyšela.
5: Ne, člověče ne. A taky jsme říkali, přece jsou to ženy.
1: Jo.
5: No.
1: Jinak tedy pojďme si dát teďka celkovou ukázku.
7: Come on. Let's talk about
5: sex, baby. Jinak samozřejmě v 90. letech byli velmi úspěšní, taky x nominací na Grammy a tak dále, těch cen bylo hromada. Jinak založený samozřejmě v roce 1985, dneska účinkující už jenom ve dvou.
1: Tak jo, tak žádný bod, no.
0: Kiss hit. Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: že se slaví jeden mezinárodní den. A to je samozřejmě mezinárodní den bez podprsenek. Mé. Ale podíváme se ještě taky do USA, protože tam se dneska slaví také jeden mezinárodní den. Pokud byste žili v USA, tak dneska byste mohli oslavit a rovnou to i nějakým způsobem splnit, že je také mezinárodní den posílání peněz svému synovi.
1: Jo. Já to vlastně dělám tak nějak celoročně v uvozovkách. Ne každý den samozřejmě.
0: Jasně.
1: Jo, ale tak je mu 8, žádný účet ještě nemá, jo, ale brzo to určitě budeme řešit. Jasně. Ale ježišmarja, tyjo.
0: Čověče,
1: a stavební spoření, tamhle to spoření, tyjo, jo, takže toho má dost. A ještě dostává prachy za hokej, frajírek.
0: Tak vidíš to.
1: My máme totiž svou první jeho profesionální smlouvu, doufám, že neposlední.
0: Fakt?
1: No jasně, a za každý gol dostává 2 kila, za přihrávku 50 a za akci, byť neskončí golem, taky 50.
0: Takže ty ho vlastně takhle učíš, že když se mu takhle bude v tom hokeji dařit, tak v budoucnosti vlastně se takhle ty penízky budou kutávat
1: tak,
0: neustále.
1: Tak, on si to spočítá a já mu dám do peněženky, já mám kous peněženku a tam mu ty peníze odkládám, takže to má jakoby za to.
0: Vidíš to.
1: Já vím, že některý rodiči se mnou nebudou souhlasit, ale je to nějaká motivace.
0: Tak jo, tohle je moc hezký příklad, jak takhle obšťastnit s penězma svého syna.
2: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISSu.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Po hodině tady pro vás máme opět dopravní informace a vydáme se na dálnici D0, protože je tam dopravní nehoda ve směru na D10, je to na 59. kilometru. Bouralo se i na dálnici D11 ve směru na Prahu na 2. kilometru a jedna dopravní nehoda dálnice D5 ve směru na Plzeň 123. kilometr.
2: Společně se vydáme do Pardubic, tady ulice Na Třísle, bouralo se a v Šumperku je to Žerotýnínova.
1: My pokračujeme v odpoledním jumpu.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KISS.
0: Díky apce Rádia KISS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Počasí.
1: Pro dnešek je obloha jasná až polojasná a později se místy objeví déšť. Nejvyšší teploty jsou mezi 12 až 15 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Národní ústav duševního zdraví zakládá platformu, která má prostřednictvím kultury pomáhat s prevencí deprese a úzkosti. Po počátečním mapování by měla vzniknout síť propojující už existující kulturní instituce jako galerie, muzea nebo knihovny, kde lidé mohou například společně tvořit, tančit, zpívat a podobně. Cílem je aktivní zapojení lidí. V další fázi má nová národní platforma prevence kulturou propojit kulturní sítě se zdravotními, sociálními a školskými službami. Francouzské supermarkety se staly terčem kybernetického útoku. Hekři na dálku změnili nastavení lednic a mrazáků, které místo chlazení začaly potraviny zahřívat. Zkazily se tuny zboží. Škody jsou podle řetězců obrovské. Kdo za útokem stojí, zatím není jasné. A teď zpátky domů.
2: Hlavní město vyjde vstříc turistům, kteří si pořizují fotky u tančícího domu. Travnatá plocha, která slouží jako místo pro focení a která je díky tomu udupaná a poničená, projde proměnou. Magistráty zmenší a uvolněné místo vydláždí. Úprava bude součástí celkové revitalizace, která započne příští rok. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Mladá Boleslav si pojistila služby středního záložníka nebo obránce Denise Donáta. 25-letý fotbalista podepsal nový dlouhodobý kontrakt. Donát patří Mladé Boleslavi od léta 2022 a přestupu z Hradce Králové. V klubu zatím odehrál 72 soutěžních zápasů. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
3: A my jsme natěšení, protože Radek Hrdina a Magda Vronková prostě jsou natěšení.
4: A je tam Bellini, Samba de Janeiro.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Ladíte odpolední Jump na Radio Kiss, no a my tady opravdu máme rádi vtipný a zajímavý věci, že jo? Když to ještě sklubíme dohromady, právě vtipný a zajímavý, tak je to jedna báseň.
1: Tak je to odpolední Jump na Radio Kiss.
0: Přesně tak. My si za chviličku tady řekneme nejvtipnější označení, oznámení, upozornění nebo nápisy. To znamená, třeba někam jdeš do restaurace, jo, a máš tam přesně ceduly. Dneska podáváme jenom kuřecí nebo něco podobného, třeba, jo? Nebo jdeš třeba
1: ne,
0: nějaký...
1: To mě rozesmálo, musím říct. To je jako, ne, to je omrav, jako... Teď se, jako kdybych se nedržel z toho, jak se ho tady šlehnul s tebou.
0: Proto to nepíděl.
1: Máme jenom kuřit. Burásk, tyjo, prostě, věříš, to jsem pobavený.
0: Dobře, ale máš třeba, když někam na nějaký most nebo něco, že jo?
1: Říká pozor, tady, skokaní. Pozor, no, to už je dobrý. To už je pěkný.
0: To už je dobrý. Takže my si za chviličku právě tady na Kisu řekneme takovýhle podobný nápisy nebo označení, které jsou asi nejvtipnější.

0: Před maličkou chvilkou jsme vám tady na Rádio Kiss v odpoledním jumpu slíbili, že si řekneme některá nejvtipnější označení, nápisy nebo cedule, které prostě jsou někde vidění na internetu. Někdo to prostě vyblejsknul a pojďme se tomu zasmát, jo? Takže, před jedním takovým dřevěným mostem v Mexiku, upozornění. Maximální kapacita 10 lidí, to bylo ve španělštině. V angličtině maximální kapacita pro Američany 3. Teďka se podíváme na jednu firmu, která dala označení nebo dala zprávu před své pracoviště. Nyní vhodné i pro domácí mazlíčky, krom medvědu. Tu chybu už znovu neuděláme. Pak tady byl jeden vzkaz v lednici, když otevřeš lednici. Nemáš hlad, jen se nudíš. Zavři tu lednici. Pak máme jedno varování v hospodě. Když přijdeš do hospody, tak tam máš nějaká ceduly a tam je varování. Děti dostanou Red Bull a naučíme je sprostě nadávat.
1: No je dobrý.
0: A pak mám ještě jednu. Vzadu na autě, kde byl uvázán černý pytel s věcmi, tak u toho byl nápis: ne, opravdu to není moje manželka.
1: Já si pamatuju ceduli jednu, když jsem byl v Anglii na jazykovce a tam byly cedule jako trouhelník, ne jako dej přednost jízdě, ale jako trouhelník s cípem nahoru a v tom byly namalovaný dva duchoci vohnutý voholy.
0: Ano.
1: Jo, že tam někde byl prostě seniorák a že prostě máš na ně dávat pozor, což mi přijde příhodný. Mm-hmm. Proč jenom děti, protože ty starý už to mají taky přece jenom těžší. Tak to byla jedna. A pak si pamatuju, někde na horách jsem zaznamenal, že tam byla cedule.
0: Ano.
1: A na ní byl frajer, jak se drží tam dole a čůrá. To bylo přeškrtnutý, jakože prostě nečůrej.
0: Ano.
1: A pod tím byly dvě vajíčka, nůžky a vykřičník.
0: No vidíš to, takovýhle hezký jsou někdo označení.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Pranky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A po pauzičce tady máme samozřejmě sportovní zprávy. Na co se mrkneme tentokrát?
2: Koukám teď tady na to v tuhle chvíli. To nejčerstvější sportovní zpráva je úplně nejvější. Nedělní šlágr 10. kola hokejové typ sport extraligy mezi Pardubicemi a Třincem má pro oceláře nepříjemnou dohru a ne jednu. Z rozhodnutí předsedy disciplinární komise Radima Byčánka si totiž za faul vysokou holí nezahraje útočník Slezanů Daniel Kurovský dva zápasy. Navíc obdržel pokutu 10% z měsíčního platu a jeho spoluhráč Libor Hudáček pak za sekání přijde o jedno utkání. Olomoucký forward Ondřej Matýs obdržel za fyzické napadení rozhodčího Kiki pokutu ve výši 10% z měsíčního příjmu. Takže oceláři budou teďkon 1-2 zápasy bez těch opor.
1: Člověče, nevěděla jsem ten zápas, zní to teda dost dramaticky.
2: Dramaticky, ale pozor, co jsem četl, a já jsem viděl jenom highlighty, ty jakoby zásadní momenty, tak někteří to skloňovali jako reklamu na hokej.
1: Fakt,
2: od obou týmů, že to byl krásný zápas.
1: Jo, tak prej se teďka daří jako i Třinci, že prý hrajou pro hezký hokej. To jsem zase slyšela já, ne, vůbec nestraně to tady říkám, samozřejmě. Nebo to.
2: Ne, skvělý. Dostáváš pokutu 10% splatu mě.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Pranky Body Jam na Rádio Kiss.

0: Troubly Homes, and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, All Joyful. Goodbye, load.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Co si budeme povídat z dnešního 7 v 7, máme tady vlastně všichni na Rádiu Kiss velkou radost, protože to už vám asi dopředu trošičku naznačuje to, že se to opravdu povedlo. No a samozřejmě velkou radost měl právě náš Patrik Peltan, protože dneska házel on.
3: No on se tady ještě zastavoval se pochlubit právě, jak to dopadlo, my vám to za chviličku pustíme, ale jenom taková krátká rekapitulace. V 7 ráno si dovoláte naší ranní trojce a pokud máte to štěstí, tak už potom čekáte, co vám padne na kostce a to se násobí tisícem. Pokud je to třeba dvojka krát 1000, 2000 korun, ale když je to šestka, je to 6000 korun a automaticky je vám připočet vlastně, nebo připočnut. Je 1000 korun, to znamená 7000 je maximální výhra. Jak to bylo dneska s Kamilou?
2: Dneska to bylo krásný, protože osud opravdu přál. Jaký tak, Patrikovi?
4: Pojď! Na kostce se objevila šestka, vyhrává 7000!
2: Opravdu čirá, neskrývaná radost a samozřejmě my doufáme, že to takhle bude pokračovat i v dalších dnech, protože 7-7 soutěž pokračuje i zítra, i pozítří, i popozítří.
3: 7 ráno, držíme palce.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích, tak na to mrkneme teď společně. Jedna nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno, je to na 39. kilometru. Bouralo se i na dálnici D11 ve směru na Prahu 25. kilometr a D0, i tam je dopravní nehoda ve směru na D10, kilometr 60.
2: Já musím začít dopravní nehodou tady v Dolním Berešově na Opavsku, protože se mi líbí i náměstí, jak se jmenuje jich. Je to náměstí Cypriána Lelka. Takže tam se bouralo. Je to potom Žižkova ulice, Nový Bor, to je Českolipsko, České Budějovice, je to Karolíny Světle, respektive K Světle, a v Praze generál.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS Boxu jen za 29 korun. Čokoládovna Janek CZ.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Rádio Kiss. Počasí.
8: Zítra nás čeká oblačná až zatažená obloha a místy se objeví občasný déšť nebo přeháníky. Později odpoledne pak bude postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na horách očekáváme kolem 8 stupňů.
5: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Policie obvinila z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. Je podezřelý z toho, že v sobotu bodl u Boleveckého rybníka v Plzni běžkyni. Pachatel si měl svou oběť vybrat zcela náhodně a bodnout je do oblasti zad. Dnes to uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Kriminalisté případ objasnili pouhý den po útoku. S ohledem na věk podezřelého ovšem nemohou muži zákona poskytnout podrobné informace. Náhlý poplach přerušil dnes odpoledne provoz na letišti v německém Norimberku. Letiště uzavřela a obklíčila policie krátce před přistáním letu z řeckého ostrova Korfu. Do vzduchu vzlétly i stíhačky, které letadlo z Řecka eskortovaly na letiště. Později německá policie uvedla, že ohledání letadla prokázalo, že nehrozí žádné nebezpečí. A teď zpátky domů.
9: Nový dvoukilometrový úsek dálnice D6 u Ležek na jihu Ústeckého kraje se otevřel pro řidiče dnes ráno. Dálnice na Podbořansku se tak prodloužila na 11 kilometrů. Stavba byla dokončena s 10měsíčním zpožděním kvůli sedání násypu na místě bývalého močálu. Dodejme, že úsek se začal stavět zhruba před 2 lety.
5: Sport.
8: Zalezlé a v bloku nebudeme, zdůrazňují fotbalistky před Skotskem. Už jen několik hodin zbývá do výkopu odvety baráže Skotsko-Česko. Reprezentantky věří, že se jim podaří zvrátit výsledek úvodního utkání 0-2 a postoupí do barážového finále. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
10: My Blance za zprávy moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
11: Z muziky Fool's Garden nebo Sean Baker.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, pojďme se podívat na něco, co prostě já třeba osobně po očku sleduju už nějaký ten pátek. Jestli jste znali, nebo jste se třeba i z filmů, nebo různých dokumentů dozvěděli, nebo jste o ní třeba četli, protože to byla velká žena. A to je Amélie Earhartová.
1: Ano.
0: Pilotka, že? Mm-hmm. Která, tyjo, to je pro ženský jako velká modla, protože ona tenkrát samozřejmě dělala něco, co absolutně
1: pro ženy nemyslitelný.
0: Bylo nemyslitelný, ano. Je to mm-hmm. tak. No a ona se ztratila, že?
1: Jo, jo, jo.
0: A teď v tuhle chvíli, přátelé, už to probíhá. My máme totiž novou expedici za jejím zmizením. A kde, jak a proč a hlavně kdo vlastně dal indicie, to je hodně zajímavý. To mám prosadit za malou chvíli.
2: Jump. Odpolední Jump

0: Legendární Amélie Earhartová. Někdo zná, někdo nezná, někdo sleduje. No a téměř po 90 letech, milí kesáci, po posledním letu slavné americké pilotky je už zahájeno nové pátrání. Expedice už je na cestě. Vlastně by měla dorazit na místo mezi 13. a 15. říjnem, takže možná už v tuhletuží době, protože ono to není úplně jednoduché. Jde totiž o to, že oni se vydali k odlehlému atolu, které se jmenuje Nikumakoroko, což je moc hezký.
1: Krásný.
0: No, je to v Tichém oceánu. A míří tam loď odborníky, kteří chtějí prozkoumat neobvyklý objekt zachycený na satelitních snímcích. Doufají, že by mohlo jít o trosky stroje, s nímž průkopnice letectví v roce 1937 se pokusila obletět svět. Jak už víme, to nevyšlo.
1: Zmizela, ano.
0: Zmizela a proč zrovna tady, na tom místě, který má takovýhle krásný název v Tichém oceánu?
1: Pojdi.
0: Protože už minulé expedice ukázaly, že asi tohle skutečně je místo, kde ona se pokusila nouzově přistát. Asi největší pravděpodobností. Proč? Protože na tom místě byly nalezeny věci, které ona prokazatelně měla sebou.
1: Dobře.
0: Jeden z těch věcí, nebo jedna z těch věcí, to je zajímavý, byl z 30. let, odkud ona pocházela a vyletěla, člověče, byl krém na pyhy, který ona používala.
1: Jasně, byla pyhatá, okej.
0: Okay. Ona to neměla ráda. Ona svoje pyhy až nesnášela a právě tenhle ten krém měl nějak zaručit, že to nějak snižuje, maskuje nebo něco podobného. A tak dále, takže jako x věcí právě na tomhle místě bylo spatřeno a nalezeno v minulosti, ale letadlo ne.
1: Tyjo.
0: Až teď, kdy amatérský hledač a vlastně člověk, který tak nějak v tom dělal, tak vlastně našel trosky, nebo vypadá to jako trosky, buď je to strom, anebo je to torzo letadla.
1: Ty bláho.
0: A vypadá to prej tak jako důvěryhodně, že celá expedice byla poskládána a míří tam.
1: Čověče, mám pak husí kůži, samozřejmě budeme doufat, že se to povede, že to skutečně ono tak
0: 90 letý hledaj.
1: 90 letý hledaj, čověče, no byl by to vlastně jako fantastický objev, no.
0: Takže uvidíme, budeme držet palce, já tuhle expedici 100% budu sledovat, takže kdyby bylo něco novýho, přijdeme s tím v odpoledním jumpu na KISSu.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio KISS.

0: baví, baby.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Ladíte odpolední Jump na rádiu Kiss a my se teďka budeme bavit o snídaní. Takový jedný legendární snídaní. Ale já se tě nejdřív zeptám, co ty si vlastně nejradši jako dítě snídal?
1: Tak za mě nebyla třeba Nutella, jako, nebo takhle Nutella byla, ale nebyla tady za sociku, že jo?
0: Jasně.
1: Jo, byly takový ty arašerový, ale to ne, člověče, já jsem měl asi nejvíc, byl chleba s máslem, jako tenkostěný máslo, jakože ne, úplně ano. Hodně jsem nesměl mít, jo? Třeba dneska to mám obrácený, ale na to med.
0: Tak pozor, chleba s máslem. Ale s marmeládou, to třeba zase jsem
1: to
0: měla taky.
1: To taky, tak ho neměl jsem furt med, ale asi med u mě med.
0: Jo. Pro nás úplně obyčejná snídaně, v podstatě za pár kaček, co si budeme povídat.
1: Říct,
0: a teď si představ, že právě chleba s máslem a s marmeládou tak nějak začíná dobývat svět. Jo, ale jak a kde a hlavně za kolik? Tak na to si ještě budete muset chvilku počkat.
1: Za chvilku se pomažeme celý marmeládou.
0: A máslem.
1: Fuj.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Občas, když člověk něco objeví, něco novýho, tak se tak jakoby lidově říká, nebo prostě taky přísloví, ty jo, tak si to si objevil Ameriku, že? Mm-hmm. My to trošku teďka otočíme, protože Amerika, konkrétně New York, teďka objevili chleba. A to konkrétně snídaní, kterou my jsme ve svém dětství konzumovali téměř jako neustále. A to je normálně klasický žitnej chleba, namazaný máslem a potřený marmeládou.
1: Věc pro nás naprosto běžná.
0: Úplně.
1: Pro Avíky novinka.
0: Pro Avíky novinka a jeden teda rakouský řetězec, není teda český, bohužel je to rakouský řetězec, si otevřel vlastně prodej nebo prostě restauraci jenom na tohle. Na chleba namazaný máslem a buď tam máš marmeládu, řetkvičky, no prostě klasická, jakoby naše evropská, asi chudinská, když to tak řeknu, snídaně. No a tuhle tu lahůdku prodávají, přátelé, za $60. Což je zhruba 1200 korun.
2: Za $60.
0: Nevím, jestli teďka jako celý ten bochník chleba, anebo jenom ten teda plátek, jako protože wow. Za plátek to si myslím, že by byla teda jako hodně zvířecina. Ale jako i bochník chleba za $60, to už je docela slušný vývar, co?
1: Ty kráso.
0: No. Jinak je to samozřejmě, on jako je trošku special, mají tam jakože 100%
1: žito. Dobrý, $60 jako dáš za chleba, i kdyby já nevím, s čím byl 12-stovek.
0: Nedáš, já
1: sorry,
0: nedám,
1: jako.
0: Nedám,
1: ne.
0: Sorry.
1: Kdyby to bylo z nejlepšího těsta, kdyby to bylo z nejlepších jahod, marmeláda, mm-hmm. nebo čehokoliv jiného. Ne, prostě.
0: Na tuhle tu pochoutku, teďka v tom americkém New Yorku, ve čtvrti Soho, tak se stojí několika metrové fronty. A je to prostě vyhlášená bomba teďka momentálně.
1: Jo, pod svíčkou bývá největší tma, prostě na tomhle se vydělává úplně nejlíp. Co si budem?
0: Pojďme taky vyhypovat nějakou věc, prostě úplně našli takovou, jako co jsme vždycky... Rohlík s máslem.
1: Svíčková.
0: A to už je trošku víc pracný.
1: No to je pravda.
0: Rohlík s máslem, co? Tlačinka naše...
1: Oni mají hot dogy, ne?
0: Oni mají hot dogy.
1: Jo? No. Tak bychom měli dog hoty. Že bychom vlastně spali ty rohlíky. Do těch párků.
0: Jo, takhle jsem do těch pejsků.
1: Magda je dál. Tacpe rohlíky do pejsku. Přátelé, nikdy nepůjčejte pejska.
0: Ne, ale dokud ty
1: bude skoprnělej, budete vědět proč.
3: Jam. Odpolední Jam.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My se teď podíváme na dopravní informace a Jarda už nám taky posílá hlasovku.
2: Dělají se kolony, když jedete na Prahu, tunel Valík, je to sužený do jednoho pruhu, před mostem bude to trvat nějaký zhruba 4 dny. Jo, tak tvoří se kolony, směr od Noriberku, směr Praha.
1: Děkujeme moc krát. Bouralo se bohužel taky v Hradci Králové, je to v ulici Akademika Bedrny a jedna dopravní nehoda v Kladně v ulici Libušina.
3: Ode mě tři čerstvé, Uherské Hradiště je to nad Špitálkami, to je jedna dopravní nehoda, Ústí nad Orlicí je to Lázeňská a v Hradci Králové je to Akademika Bedrny.
1: Tak šťastnou cestu s rádiem, Kiss.

0: Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kiss.cz Kisparáda. Kisparádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Zítra nás čeká oblačná až zatažená obloha a místy se objeví občasný déšť nebo přeháníky. Později odpoledne pak bude postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na horách očekáváme kolem 8 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun 61 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun 21 haléřů, o 36 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Většina Američanů se domnívá, že americký prezident Donald Trump z úřadu neeticky nebo dokonce nezákonně profituje a že ho víc než pomoc obyčejným lidem zajímá vlastní bohatství. Vyplývá to ze dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trumpův rodinný biznis mezitím podle AP i vzhledem k jeho politice hlásí rekordní příjmy z nových podniků. A teď zpátky domů.
3: Čtvrtý městský obvod vybudoval v Psovském údolí na Doubravce sportovně rekreační areál. Cyklistům, turistům i pejskařům poskytne zázemí v místě nástupu na cyklostezku po zaniklé železniční trati z Plzně do Chrástu. Základ tvoří vzdušný členitý objekt s vyhlídkovou věží nazvanou Poset. Součástí je i občerstvení.
2: Sport. Fotbalisté Slávie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma s Lens 2-3. Utkání v Baku začne v 18:45 středoevropského času. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
4: Kuku.
5: Jsme si pěkně zakoukali a jdeme na odpolední jump.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht gute.

0: Ladíte odpolední Jump na rádiu Kiss, my jsme se přesunuli do finální hodinky. Za chviličku nás kysáci čeká naše rubrika Víte, že. Já už chci teďka trošku varovat dopředu, jo, protože pokud má někdo slabší žaludek, tak si jako trošku rozdejchejte nebo tak, ale rozhodně si na to počkejte, protože to bude opravdu jako taková jako zajímavá, převratná a trošku nechutná věc.
1: Už teď se těšíme samozřejmě, teď co obědvají, tak ty zrychlí nebo večeří, jak to myslím.
0: Ano.
1: Ale pojďme se ještě tak nějaký jednou podívat na Renátu. Člověče, to je zajímavý, protože Renáta, ta je hlavně vypsaná v kalendáři s dlouhým A uprostřed. Těch je 16 000 kousek, ale Renata, žádná čárka nikde, tak těch je přes 30 000.
0: Ty brďo, vidíš to? Mm. No, to znamená, že jich je opravdu hodně, ač Renát nebo Renata.
1: Slabých 50 000.
0: Slabých 50 000. Tak holky, dneska to pořádně rozjeďte, máte mejdan.

0: Víte, že?
1: Dnešní rubrika Víte, že se bude týkat tak trošičku našeho zdraví a já to asi nevydržím, rovnou půjdeme na to. Víte, že švábí mléko je třikrát více nutričně výživnější než normální mléko?
2: Ježišmarja.
1: Kdo by třeba dělal práci, že by dojel šváby?
2: To nevím, ale vyčtu to mámě, že když mě kojila, tak nevím, já rád švábí. Já ani nevím, že švábí mlíko existuje, teď jsem se to dozvěděl.
1: Přátelé, já to nechci rozvádět, jsou to prostě nějaký...
2: To tam jako má malý cecíčky, tak to pod něm jako bocem.
1: Ne, jsou to prostě nějaký jako krystaly mléčný, který on produkuje pro své mladý prostě jako jo. Švábíky, ale... Ale je to přišli na to, nevím, kdo to zkoumá tyhle ty věci, kdo na to bere peníze, hlavně. Ale že zjistili, že je to prostě třikrát jako výživnější než normální mlíko.
2: Skvělý,
1: ne?
2: By mě zajímalo, z kolika švábů, jo, by musela být jedna sklenice, třeba dvě deci.
1: Přibláho, to je job tohle. To
2: musím říct, že co děláš? Dojíčku švábu. To je skvělý, fantazie.
1: Nádhera.
2: Chci tě za ženu.
1: Švábí mléko.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Stránky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Háčutá listy budou teďka na brankách.
2: Simultárně překládá Radek Hrdina, čutálisti jsou fotbalisti, ale já myslím, že to úplně každý
1: jasně.
2: Že by se ve fotbalovém nároďáku ocitl další borec narozený v zahraničí, jak prozradil její generální manažer Pavel Nedvěd, tak ten, prosím tě pozor, se vlastně v reprezentaci pohlíží po hráči z Jižní Ameriky. Totiž vypátrali, jo, než by na tom nějak seděli, ale nějak se to prostě sešlo, že tento hráč z Jižní Ameriky má českého pradědečka. Podle dostupných informací a indicí by jim mohli být 23-letý Alan Vlk, psáno s dvojitým. Je to Vlk,
1: ano,
2: ale jenom dvojitý V.
1: Jenom dvojitý V.
2: Bývalý mládežnický reprezentant Paraguaje kope argentinskou ligu za Lanús, takže by se takováhle jako exotika latinskoamerická mohla, možná, kdo ví, objevit v nároďáku. Nicméně, je to potvrzený, že tímhle směrem se kouká.
1: Tak to jsem zvědavá, jak to dopadne, jestli toho tady uvidíme, nebo ne?
3: A nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Pranky Body Jump na Radio Kiss.
1: Radio Kiss.

0: Přátelé milí kysáci, nám už teďka s Radkem zbývá jenom jediné v této hodince, no a to je pomaličko, ale jistě se s váma samozřejmě rozloučit, protože dnešní odpolední jump už je tady na svém konci.
1: Renata, to už necháváme na vás, každopádně všechno nejvíc nejlepším a my už teďkon to tady dáme a předáme Vojtovi Sklenářovi a vašim juboxům. Dneska je úterý, to znamená plnohodnotně 4 hodinky.
0: Přesně tak, takže nachystaný songy, ať vám to může zahrát. A my se vidíme, teda slyšíme zítra.
1: No my dva se vidíme, no, bohužel. Ale přátelé, zítra ve 2.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Než se dáme zprávy na rádiu Kiss, tak dáme zprávy ze silnic a začneme na D1. Pokud máte namířeno na Brno, tak zdržení je mezi 103. až 111. kilometrem a ve směru z Vyškova na Brno mezi 201. až 197. Na D2 se zdržíte chvilku před příjezdem do Brna a kde jsou problémy je Pražský okruh. Ve směru na letiště počítejte se zdržením zhruba už od Modletic až skoro ke Zbraslavi na 7. kilometr, potom dál ještě mezi 14. a 19. a ve směru na D1 je zdržení mezi 24. a 19. kilometrem. No a na Pražském okruhu je zdržení ještě máte-li namířeno z Běchovic směr Sat.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
2: Zítra nás čeká oblačná až zatažená obloha a místy se objeví občasný déšť nebo přeháníky. Později odpoledne pak bude postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na horách očekáváme kolem 8 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. Maďarští poslanci dnes odhlasovali zrušení právních ustanovení proti LGBT plus komunitě. Pro se vyslovilo 139 z nich, 59 hlasovalo proti. Informovala o tom agentura AFP. Ustanovení byla součástí zákona o ochraně dětí, který v roce 2021 přijala předchozí vláda premiéra Viktora Orbána. Zakazovala jakékoliv vyobrazení homosexuality a transgenderových lidí v obsahu pro děti. A teď zpátky domů.
3: V klatovské nemocnici zavedli novou metodu na odstranění nosní mandle. Kromě klasické operace je možné využít i chirurgický zákrok pomocí plazmy a v celkové anestezii, takzvanou plazmovou koblaci. Zákrok je hrazený zdravotní pojišťovnou, pacienti ale nejdřív zaplatí 10 000 za sondu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Slovenský reprezentační útočník Kristián Pospíšil podepsal s hokejovou Kometou Brno novou smlouvu, a to na další 3 sezóny. Tolik zprávy s Blankou Haloubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
4: V nich netřeba nic podepisovat, stačí se jenom dovolat nebo mít aplikaci KISSu v mobilu a já vám zahraju. Vojta Sklenář s vámi, dobrý večer přeju.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Jsme na startu dnešního večerního jukeboxu a do 22 je to jenom a jenom na vás. Teď je to na Mílovi, který se dovolal do studia, tak tě vítám v vysílání, hezký večer, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Míla chtěl, ať pustím Katy Perry Last Friday Night, není problém, mám to nachystaný. Co ty jsi dělal, Mílo, třeba v pátek jako večer?
1: Pátek večer, co bych dělal?
0: Ne, co jsi dělal? Co jsi dělal teď, jo, poslední dělal? Pátek večer? To není tak dlouho, to si pamatuješ určitě ještě, ne?
1: No, tak já jsem si asi na motorkách.
0: Asi na motorkách. Ještě frčíš, ještě jo, že jo, ještě to jde.
1: Jo, ještě jezdím.
0: Kdy to tak zazimuješ?
1: No, uvidím, no, ale už za chvilku to asi bude, už se to schyluje.
0: Jo, je to tak. Tak komu Katy Perry poletí, kam jí zahrajem?
1: Přítelkyní Gabče.
0: Jenom jí?
1: No, a tak nějak jako rodině a kámošo Jirko Jivoleskýmu a tak. No.
0: Tak jo, tak Katy prehraje. Měj se hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Taky, čau.

0: Ladíte Radio Kiss, Jukebox je tady a co v něm zahrajeme, teď řekne Franta.
1: Ahoj, tady Franta, zdravím všechny kysáky a také samozřejmě do studia. Pust mi tam prosím tě Brooklyn Bounce, X2X a nebo Loud and Proud. Jdu z práce, tak ať mi to utíká. Mějte se krásně.
0: Tak Franta mi dal i na výběr jednu nebo druhou, tak jednu z toho vyberu, taky bude do Norimberku pro potěšení, pro Vlastu a mám zahrát taky pro manželku Darču od Šamana. A jakou, že jsem to vybral od Brooklyn Bounce? No tuhle, Loud and Proud, tak jdem na ní.

Ladíte Kids, já vám všem přeju hezký úterek s námi, hezký úterní večer, zítra tu máme středu a středa, tak to je ten den, kdy pro vás vždycky vysíláme Kiss parádu. Zítřek nebude výjimka a minulý týden to vyhrál kdo pak? Armin van Buuren a taky Sasha, Song Everlasting. Bude i tohle číslo jedna zítra večer. Pořád to máte ve svých rukách a ve svých telefonech, tabletech nebo počítačích. Hlasujte na kiss.cz. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Jukebox na rádiu Kiss a pakliže byste chtěli něco pustit, stačí mít aplikaci našeho rádia v mobilu, poslat mi hlasovku a nebo vytočit 210-323-323, což udělal například Kuba a dovolal se, tak tě vítám. Kubo, hezký večer.
1: Ahoj, taky přeju hezký večer.
0: A jak vypadá ten tvůj večer?
1: Velmi pěkný, zrovna teďka odpočívám.
0: A to je nejlepší, viď? Odpočinek, pěkně. Nabrat síly do dalšího dne.
1: Ano.
0: A vybral si song Animals, takže bude Martin Garrix. Kam ho zahrajeme?
1: Pro moji mamku.
0: A taky odpočívá nebo dělá něco mamka?
1: Kouká se na televizi.
0: Kouká se na televizi, tak to nás neuslyší, ne, když se kouká na televizi, co?
1: Neuslyší,
0: neuslyší, no. Ale tak i taky to pustíme, to je hezký od tebe. Oceňuju. Tak ahoj!
1: Ahoj!
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: Ladíte Kiss, posloucháte Jukebox a kdo nás taky poslouchá je Luky a má jedno přání.
1: Ahoj, ahoj, byl by tam Buzz Hunter Button a já jsem na cestě domů, tak kdybys to třeba stihnul pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají. Ahoj.
0: No Luky, já jsem to stihnul, otázka je, jestli stihneme ještě tebe teda na cestě domů. Já doufám, že ano, kam ještě bude Buzz Hunter?
2: Ahoj Vojto, zdravím tě, zdravím všechny kysáky, přeji všem hezký večer. Mohli bys mi tam nějakou pustit nějakou bombu pro moji kolegyni, aby nám to co nejrychleji uteklo. Děkuji ti moc a přeju tě hezky večer.
0: Tak Jirko, i pro vás a ještě někam Zdenča řekne.
3: Ahojky, prosím tě, moc bych tě požádala o zahrání jakýkoliv písničky pro mýho brášku Kamču a pro jeho ženu Jitku se vzkazem. Ať se nedělají hlavu, že určitě všechno s jejich maličkou dobře dopadne. Děkuju moc, ahoj. Kiss, Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodině jdeme opět omrknout, jak to vypadá na silnicích. Chvilku před 7 hodinou večer počítejte s malým zdržením na D2 před příjezdem do Brna, kde je menší zdržení je D6, směr Karlovy Vary mezi 16. a 19. kilometrem. Na Pražském okruhu zdržení na letiště, a to od 82. do 7. kilometru, pak ještě mezi 14. až 19. kilometrem a pozor taky na D11, 39. kilometr ve směru na Hradec, tam je bouračka. Šťastnou cestu všem!

0: začíná vám být zima, že by psa ven nevyhnal. Tak ho nechte doma a vyrazte do Kiss Shopu. Rukavice, kulich nebo šála se teď budou hodit víc než kdy jindy. Nejen to, ale i další oblíbené věci z našeho merče už na vás čekají, protože s Kissem vás podzim nezaskočí.
1: 7 hodina večerní, už za pár vteřin bude mezi námi. S vámi je Vojta Sklenář, vy posloucháte Jukebox a přeju vám hezký večer.
0: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Načali jsme další hodinu juboxovou. I posledné večer budete vy vybírat a já hrát. A vybíráte třeba přes apku, kam posíláte vaše hlasovky.
1: Ahoj, zasílám svoji vůbec první hlasovku. Valím z Prahy na západ a keď mi to trošku uteče, tak jsem tě chtěl poprosit o zahrání Shona Bakera The Power. Díky, ahoj.
0: No tak to byla první hlasovka Romana. Romane, na poprvý musím ohodnotit známkou za jedna a i výběr songu hodnotím známkou za jedna. Tak zahrajeme Shona Bakera. I vy můžete poslat hlasovku, ať už úplně poprvé, nebo třeba po druhé, po třetí, po čtvrté a tak dále. A nebo volejte sem k nám 210 323 323, to je náš telefon. Here comes, here comes.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Máme lehce po 7:15 večer, posloucháte Jukebox na Kissu, poslouchá taky Luděk a dovolal se sem k nám na 210-323-323. Tak tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Vojto, prosím tě, celý odpoledne hákuju, teď mě tma vyhnala do garáže, čekám, až se mi dosluší prádlo, takže mám trochu času a chtěl bych tomu něco zahrát. Poprosil bych tě o Offenbacha For The Floor a bylo by to samozřejmě pro mě, protože se mi ta písnička hrozně líbí, pro tebe a všechny skvělí lidi, kteří poslouchají.
1: Já ti díky. Díkujeme. No a v garáži ještě taky něco budeš dělat, nebo už jenom čekat, jako až to prádlo?
2: Ale teď už jenom čekám. Umyl jsem si káru, ale to už jsem dělal pomalu s čelovkou, takže teď už jenom čekám.
1: No už se smívá brzo, viď? A bude, ale no, víš co, Luďku, bude hůř právě.
2: Já
1: právě.
2: Jako hrozná věc.
1: Je to strašný, taky to nemám rád, když je třeba půl pátý a už je tma, viď?
2: Hele, mě to taky štve, proto v listopadu letím do Egypta.
1: No vidíš, hele, ty to máš vyřešený. No tak si to tam užij, teď si užij muziku.
2: Hele, děkuju
1: zase
2: moc.
1: Někdy, ahoj.
2: Měj se fajn, ahoj.

Příští měsíc, to znamená v listopadu, už to bude 27 let, co vyšla tahle píseň. Venga Boys s krásným názvem Kiss. A tady je taky Kiss, a tady je Jukebox a za chvilku další muzika. Někomu z vás hezký večer. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání, je tady úterní večerní jukebox a v něm Káďa vybírá.
1: Krásný večer, Vojto, přeju. Prosím tě o zahrání. Dlouho jsem neslyšel 3/6 Paradox. Pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro dobrou náladu, ať nám to dobře utíká za tou kulatou lopatou. Díky moc, Káďa, čau.
0: A kolečka má dolů, že jo? Káďo, taky, co? Tak jo, 3/6 dáme. Pokud to taky je třeba nějaký song, co jste dlouho neslyšeli a chtěli byste ho slyšet, a nebo třeba ne, že dlouho, ale prostě, no, co chcete pustit, stejně jako Káďa, nahrajte hlasovku přes naší aplikaci a nebo volejte 210-323-323. 3/6 teď a taky na cestu do Irska z Plzně, a to Matimu a Marku.

0: To byl Lou Bega, ale myslím si, že toho asi netřeba představovat. Mambo number 5 nám dohrálo, co budeme hrát teď?
1: Ahoj Vojto, zahrál bys tam od DJ Cerly Sahara Rave. Díky, je to pro všechny, kteří doma něco dělají na baráku, anebo kteří se nudějí. Dík, ahoj.
0: Tak to byl vzkaz od Kamila a musím říct, že Kamil bude asi fajn šmekr hudební, protože tohle já jsem snad v jukeboxu ještě nepouštěl. Tak to pustíme, proč ne? Jdeme na to, jukebox pokračuje a pokračovat bude i po 8. večerní, která se blíží pomalu.

0: filmové tipy.
1: A teď něco pro všechny, kteří už mají dost filmů, kde všechno dává smysl. Zpráva pro Minervu 2 je česká sci-fi komedie, ve které se potká mimozemšťan, osamělá klarinetistka, rozhádaný pár a romantický básník. A kde? V omšelým hotelu uprostřed ničeho. Taky si říkáte, co z toho může vzniknout? Taková česká filmová jízda, která bude trochu ujetá, trochu prdlá a hlavně úplně jiná. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: Právě teď na chlup přesně 20.00, já jsem Vojta Sklenář, všem vám přeju hezký večer a pokračujeme v Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: Další jukeboxová hodina je před námi a je před námi někdo na našem telefonu, Radio Kiss.
1: Čau, tady Tonda.
0: Čau, Tondo.
1: Já bych tě chtěl poprosit, jestli můžu.
0: Můžeš.
1: Italo Brothers.
0: A chceš nějakou konkrétní, nebo necháš na mě?
1: Já bych rád, jestli bys mohl dát, to bylo taky jako moje mladší léta, Step on the Ground.
0: Určitě, určitě.
1: Já už to dlouho neslyšel a je to prostě za mě jako taková srdcovka.
0: Pařil jsi na to, jo? Pařil jsi na to na diskoškách.
1: No, to bylo někdy v roce 2010.
0: 20, ano, 20.
1: 20.
0: Což už je taky jako nějaký pátek, že jo?
1: No právě, že to je už nějaký pátek. To ještě v té době bylo Kisížní Čechy.
0: To bylo Kisů v té době ještě,
1: no,
0: hele.
1: Právě.
0: Nejenom Jižní Čechy, hele, takhle bychom mohli tady jmenovat Proton, Hady, Delta,
1: no,
0: Morava, Publikum a tak dále.
1: Ale jelikož já pocházím od Benešova u Prahy,
0: tak tam Jižní Čechy, prostě tam jeli, hele.
1: Jasně, pak jsme docela často jezdili do Chlumce. A to prostě to byly časy, to ještě byl jak se jmenoval, Jarda Košavka a ještě ten druhej. No.
0: No taky teď si nespomenu, abych se ti přiznal.
1: Ale víš, co myslím.
0: Vím, to je jasný, že vím. No takže tak jsme to zaspomínali, jo, trošku, no. Letí to.
1: Letí to, ano.
0: Tak tobě teď letí Italo Brothers a měj se moc hezky a zas někdy. Čau.
1: A děkuji ti, měj se hezky, čau.

0: Ladíte, keď sa posloucháte Jukebox, díky moc za to. Pokud byste chtěli nějakou muziku, máte ještě čas, necelé 2 hodiny do 10. večerní, je to na vás a já jdu teď hrát copak.
1: Ahoj, tady Michal.
2: A Anetka.
1: Boom, a my bychom chtěli něco zahrát od?
2: Black Eye, nevím.
1: Black Eye Peas, nějakej.
2: Něco random prostě.
1: Něco random od Black Eyed Peas, prosím tě. Všem přejeme krásný večer a opatrně na silnici.
0: Něco random od Black Eyed Peas mám pustit. Tak já jsem si říkal, co bychom pustili a vybral jsem Hříšňák. Neboli Hříšný tanec ve verzi právě od Black Eyed Peas. Tak The Time, teď na Kissu. This is International.

0: Aquu jsme si pustili, veselou Aquu na Rádiu Kiss. Přeju vám všem krásný večer. No a rozhodně držím palce zase zítra, protože i zítra budeme něco rozdávat, stejně jako dnes.
1: Vyhrajte v raním Kissu dárkovou tašku plnou dobrot od Čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Kudu jsme si pustili v éteru Rádia Kiss. Co pak si pustíme teď, prozradí David?
1: Čau, čau. Já bych se taky přijel jako nováček hlasových zpráv v rádiu a chtěl bych tě poprosit o Ozone, jako starým tej, ať máme na těch silnicích trochu toho moldavského popu. Díky.
0: Tak Davide, pustím samozřejmě a taky jsem rád, že další, kdo dneska už druhý, co prozradil, že nahrává úplně poprvý. No vidíte, je to jednoduchý, prostě poslat hlasovku a zahrajeme vám. A kam to ještě bude, Tome?
2: Ahoj Vojto, můžeš prosím zahrát pro moji úžasnou maminku a pro mýho úžasného středu Páju nějakou hezkou písničku. Díky, čau Tomáš.
0: No a za chvíli zahrajeme někomu na telefonu 210 323 323.

0: DJ na Kissu a muzika na přání nám pokračuje i teď chvilku po 8:45. 210-323-323, telefon sem k nám do studia, no a kdo pak je na něm teď? Ahoj!
1: Luboš, ahoj!
0: Čau, Luboši!
1: Můžu si nechat zahrát písničku na přání?
0: Můžeš, jakou bys chtěl?
1: Jestli by šlo Geoda Silva, Boomaje.
0: To si myslím, že by neměl být vůbec problém. Taková letní, taky to máš jako
1: zlátem. Taková letní.
0: Ten letní vibe prostě. Tak kam ji pustíme, Luboši?
1: Pustíme ji pro moji přítelkyni, Luci, a pro moji dceru, Nelču, že obě moc miluju.
0: Tak jo, hraju to a můžete si trsnout. Trsnete si, co?
1: No.
0: Vem obě holky a šup na to, jo?
1: Jistně, jo.
0: Tak jo, čau.
1: Díky, ahoj.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: My si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.
7: Právě teď načínáme posledních 60 minut úterního večerního jukeboxu na Kissu. S vámi Vojta Sklenář. Teď posílám E-Type.
6: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Ladíte Kiss? Díky moc za to a hezký večer s Juboxem a s Martinem teď.
1: Ahoj Vojto, prosím tě zahraj pro všechny, kteří musí dělat doma přípravné práce na baráku, pro oknaře, zedníky, potrubáře a takovýhle ty další profese. Zahraj prosím tě něco od Queenu, nechám asi na tobě co. Měj se hezky a všem hezký pracovní večer. Čau.
0: No tak Martine, jestli ještě pořád nějaká ta práce je, tak doufám, že uteče už a že už brzo bude konec. A Queeny si dáme si Freddieho. Ono vlastně, já myslím, že je to jedno, když Freddie Mercury někdy to naspíval jenom jako Freddie, než jako Queeny. Takže Freddie Mercury a I was born to love you. Teď na Kissu a za chvíli někdo na telefonu 210 323 323.

0: baví, baby. Jukebox
1: Rádia Kiss. Další muziku jdu zahrát. Teď někomu na našem telefonu 210-3-2-3-3-2-3. Rádio Kiss.
2: Ahoj, tady Michala. Mohla bych si nechat zahrát písničku
1: to
2: na cestu
1: víš,
2: domů?
1: To víš, že mohla, když ses dovolala. A co bys chtěla na cestu?
2: Italo disco, jestli by to šlo.
1: Italo disco, tak jo, dáme si ho. Chceš ho ještě někomu
2: super
1: poslat? Nebo prostě jenom tobě, ať se ti jede ještě líp?
2: Pro všechny řidiče, co tráví teďkom cestu, buď domů, nebo za prací.
1: A ty už
2: mě
1: domů
2: už
1: teda?
2: Padla,
1: ty už domů.
2: Já už z práce domů, no.
1: Tak a za jak dlouho?
2: Ještě to mám nějakých 20 kilometrů.
1: Tak to už je za chvilku, to uteče. Tak jedno Italo disco pro tebe a měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju moc, hezký večer všem, ahoj.

Na Kisu Masterboy, mějte s námi hezký večer. Kdo ten hezký večer nemá, tak to jsou fotbalisti Slávie a určitě taky jejich fanoušci a faninky, protože Slávie prohrála dneska v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů, a to v Baku, nováčkovi soutěže Sabahu, a to 0-2. Slávie byla jasný favorit, nakonec teda zvítězili domácí a jsou dokonce prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových zápasech s ázerbájdžánskými soupeři prohrál. No tak snad to vyjde příště. Když už jsme naťukli Ligu mistrů, tak dneska se hrála i hokejová Liga mistrů. A co se týká českých týmů, tak hráli Pardubice a ty vyhráli po prodloužení nad švédským Vechje Lakers, a to konkrétně 2-1. Tak pojďme od sportu zase k muzice a za chvíli k muzice podle vás. Jukebox totiž bude pokračovat. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss vám stále hraje na přání při úterním večeru a teď na přání Petra.
1: Ahoj, tady Petr. Prosil bych o zahrání písničky Somebody od Preciosa, featuring Marvin. Strašně dlouho jsem ji neslyšel. Bylo by to pro všechny, kteří mají dneska noční, nebo akorát končí v práci a chystají se za svýma drahýma polovičkama. Samozřejmě i pro tebe a vlastně pro všechny kysáky. Díky moc a hezký večer. Čau, Petr.
0: Tak Petře, posílám, když jsi to dlouho neslyšel, budeš to tady mít už za pár vteřin. Ještě někam to totiž poletí.
2: Čau, Vojto, hoď tam nějakou pecku, ať ta noc uteče pomalu a abych nešel zas ospalej do školy. Díky, Filda.
0: A to je hezký, Fildo, to je hezký, tak doufám, že ospalej nebudeš. Tak i pro tebe song Somebody a potom teda spát, jo. Jo? Precioso a Marvin na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Dnešní večerní jukebox jde do svého finiše a do úplného finiše půjde s Kubou, který je na drátě. Kubo, hezký večer.
2: Hezký večer všem, ahojte.
1: Ty to uzavřeš, ten dnešní večerní, ty seš poslední. Dneska už nikdo z našich posluchačů muziku nevybere.
2: To je super.
1: A vybral jsi Rasmus? Ano, ano. Čekal jsem, jestli to řekneš. Ano, to nejlepší nakonec. A vybral jsi Rasmus? Tak kam to zahrajem, prosím tě?
2: Zahrajem to všem, kteří ještě pracují na domečku a jim to všem upeče a ať se mají dobře všichni.
1: Takže pořád ještě taky, jo, makáš teďkon.
2: Jasné, pojď se pracuje.
1: Ale tak když je to na svým, viď, to je taková jako lepší práce, co?
2: Přesně, jak říkáš, je to na
1: tak svým. Tak ať ti to hezky jde a tady to je, čau.
2: Děkuju, měj se, taky, ahoj.

0: ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. To jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Luka.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Nastává nám čas rekapitulování, když máme po 10. večerní. Tak vám všem přeju hezký úterní večer s námi, s Rádiem Kiss, a v téhle hodině i hezký večer s naší ranní trojkou. Za tou se totiž vydáme. Uslyšíte, jaká písnička dneska se hádala, a dnes se to hodně točilo kolem toho, co pak se ještě stále slaví dneska, 13. října. Hodně zajímavý den.
2: Začněme třeba jednou fotkou. Posluchač Martin ti poslal vtipnou fotku tobě, Romane.
3: Ano, a co tam je?
2: Je v metru a za ním je zastávka metra Anděl.
3: Počkej, to se podívám. No jo, Anděl.
2: Ale ještě se mi líbí takovej ten jeho poker face, víš?
3: Vtipný. Hele, mě to vždycky pobaví, když přijíždím na tuhle stanici a příští stanice Anděl. Vždycky spozorním.
4: Jak Anděl?
3: Ano.
5: Vtipný.
3: Tak zdravím všechny anděle, jmenov a hezké ráno do úterý 13. října.
6: A to je potřeba provést kontrolu dneska takhle při úterku. Míšo, ukáž?
2: Co?
6: Má.
2: Co mám?
6: Dneska jeden bez podprsenek, Míšo.
2: Ježiš, koho tohle to napadlo? Teď, když se dělá taková zima, proč bychom my, holky, měli chodit bez podprsenky? To se má dělat v červenci, v srpnu.
6: Ale vždyť je to hezký, když je vám zima, holky. Proto se to dělá, když
2: možná
6: už je zima.
2: Možná to je hezký, ale nám pak je zima.
6: To vidět čudlíky.
3: A nám chlapům jako zima není.
2: No to by mě zajímalo, jak to, že vy nemáte vidět čudlíky.
3: Tady máme medvěda, víš, na hrudi.
0: Ranní Kiss. Každý všední den.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: A to je stejně zajímavý, viď? Martin pošle fotku přes aplikaci Rádia Kiss, jak je na cestě do práce.
2: Ano.
1: A zajímavé, že třeba holky nepošlou fotku, jak slaví dnešní den, který tu Patrik připomněl.
2: Protože ho neslaví.
3: To je pravda, Romane. Holky, vy co jste se rozhodli to oslavit den bez podprsenek, my tu fotku rádi přivítáme.
2: Já si myslím, že to jsou holky, které to prostě slaví celý rok, protože podprsenky nenosí z přesvědčení.
1: Jasně.
2: Ale jinak si myslím, že když se udělá zima, tak si právě spíš holky ty podprdy
1: takhle
2: vrou.
1: Ještě si to rozdělme, Patriku. Radši ty fotky budu kontrolovat já.
3: Jasně.
1: Jo, aby s tebou to moc nezamávalo.
2: Víte co? Uklidněte se oba dva, já si tu kontrolu vezmu.
1: Ne, nechám to na mě, protože hele, víme, co to s tebou dělá, když tě to pořád
3: je. Nech to.
2: Jo, je.
3: Jo.
4: Ne.
3: Jo. Já. Aho. Já.
1: Takhle včera náš Patrik repoval normálně.
3: Já to smažu z té složky.
2: Ne, nesmažeš.
3: Smažu.
2: Já to mám uložený.
1: Aj.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Dneska na 13. října připadá den bez podprsenky. A když jste to chtěli, pánové, kontrolovat, tak posluchačka Martina pro vás něco má.
2: Fotku?
1: Ne, vzkaz.
3: Tak já nevím k tomu dnešnímu dní, jestli byste chtěli tu fotku vidět, když mě bývalý přítel říkal, že mám kozy jako baset uši. No nevím, jak by to s váma dopadlo.
2: V Ostravě se údajně dneska slaví den bez podprdy.
4: Dneska se dokonce den bez podprsenek v jednom baru v Ostravě slaví. Když dneska ženy přijdou bez podprsenky, dostanou zdarma drink kozičky.
2: Hele, dobrý, den,
5: to
2: dobrý.
5: Je zajímavý.
2: Jakou hudbu tam asi budou hrát, viď?
6: Nevím.
2: Něco jo. Sexy.
6: No, to by mohli.
1: Mohli by.
2: Buď tohle.
7: Rád tím tanec za banana, rád si zpívám šalala.
2: Nebo si pozvou toho jednoho takovýho slavného zpěváka.
1: Já vím, od nás Kisu.
2: No.
5: Patriku.
2: On the catwalk. I'm too sexy. Jo, hele, náš posluchač nám teď poslal fotku. A máš tam všechny možné velikosti, Patriku.
8: Počkej.
2: Je tady u toho napsáno. Malá je tak skvělá. Střední je akorát, tam znázorněná. Větší je božská. Plnější je nádherná. A u té poslední každá je jedinečná.
0: Ranní Kiss.
9: Každý všední den od 6 do 10.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Úkol v následujícím vstupu je jasný. Já čtu text známé písně jako knihu a vaším úkolem je, Romane a Míšo, poznat, o jaký hit jde. Pokud to nezvládnete, nepoznáte, volej nám kysáci a hádají oni.
3: Mm-hmm. Je to jasný?
4: Jasně. Zatím se nám moc nedaří.
2: Jsme ready. Patrik chtěl připravit tento speciální podklad. Nehádáte, odkud je tato píseň, ale odkud je text, který teď bude číst.
5: I fly like a paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got whistles in my name. If you come around here, I make him all day. I'll get one done in a second if you want.
3: Mam.
4: Já ne.
3: Mam.
5: I fly like a paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got whistles in my name.
4: Snad
3: je to
4: Lono,
3: snad je to Lono.
4: Já nevím, já se nechytám.
2: Nemáš nic napsáno?
4: Ne, ne.
2: Tak co, Romane?
3: Je to Ina.
2: A jaká písnička od Iny?
3: Vis Air nebo co to takovýho něco?
2: Romane, není.
4: V tom případě volejte 210 323 323.
3: Ach jo!
4: No. Jestli někdo víte, co je to za písničku, ten text, který Patrik četl.
3: Ty jo, jsem daleko.
2: Jako od té Iny?
3: Mm.
2: Já myslím, že to je daleko, no. Mm.
3: Tak zkusíme.
4: Tak co?
2: Někoho z posluchačů, kdo bude vědět, Radio Kiss?
6: Ahoj, tady David.
2: Nazdar. Čau, David.
6: Ahoj. Ahoj, já vůbec nevím, ale chtěl jsem vás slyšet a říct vám, že jste úplně boží, že jste úplně superový.
2: Hele, v tom případě si zasloužíme bod, viď?
6: Jo, určitě.
2: No vůbec!
6: Každý den.
2: Vůbec! A když vám to řeknu rychlejc, I fly like a paper, na.
3: GG jsem měl ještě napsáno.
2: If you catch me at the board,
3: paper planes, da, drž,
6: drž, drž, drž. Vůbec nemám slyšení, já ty názvy vůbec neznám, ale jste prostě boží.
2: Jak se jmenuje
3: Mia?
2: Mia.
3: M-I-A.
2: M-I-A. Davide, ale bylo zase super, že jsi cinknul.
6: Jo, rád vás slyšel.
2: Jo.
6: Tak naživo.
2: Za chvilku se uslyšíme v ranní kachně, jo? Zavolej ještě.
6: Jo, zkusím to.
2: Tak zatím.
4: Ahoj.
2: Čau.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den. Od 6 do 10.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Úterní večer nám pokračuje, no a s ním pokračuje samozřejmě i to nejlepší z dneška. Co se dělo dneska ráno, to jsme vám nabídli v hodině minulé. A co nabídneme v téhle? Nabídneme to, co se dělo v odpoledním jumpu s Radkem a Magdou a taky co se dělo mezi 10. a 14., kdy s vámi byl Michal Kavalčík. Tak i dneska samozřejmě bylo moudro a i dneska Michal rozdával balíček Rádia Kiss. A na tohle se ptalo.
2: Která profese zaměstnání je nejlepší pro manželství. Jo, znáte to třeba, manžel je každý večer doma, může být se mnou, nebo nechci, aby manžel nebo manželka byla se mnou každý večer doma, tak jezdí nějakou autodopravou a vidím ho jenom středa, pátek, sobota, neděle.
3: Moje manželka je učitelka, což je samo o sobě učená diagnóza a funguje nám to skvěle.
4: Tak já si myslím, že je to určitě malíř, natěrač nebo fasádník, protože jen oni vědějí, jakou penetraci mají zvolit.
5: Já si myslím, že to jsou pěkný kraviny, jo, protože já jsem třeba zdravotní sestra, vydaná jsem přes 30 let šťastně a doma mám kuchaře, takže nevím.
6: Jak se říká, láska prochází žaludkem, takže za mě je to jednoznačně profese kuchaře. Ta, co má doma kuchaře, ta se s tím nikdy nerozvede.
7: Za mě je to kamioňák, protože není furt doma a není ani čas se pohádat.
2: Máme tady vítěze a já bych dnešní balíček dal Ondrovi.
8: Nejlepší je mít doma učitelku a ne zdravotní sestřičku, protože zdravotní sestřička ti řekne další. Zatímco paní učitelka řekne, tak si to hezky zopakujeme.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme si ještě dát jednu kontrolní otázku, co jsme tady minulý týden v pátek a v sobotu měli. No co? No? Volby! Tak pojďme, moudro dne a reakce na volby.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Abyste se z těch voleb všichni všichni řešíte, kdo kolik dostal bodů, ale že mě chybí 2 body v Albertu na novou pánvičku, tady vůbec nikoho nezajímá.
0: Michal Kavalčík.
2: Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Před maličkou chvilkou jsme vám tady na Rádio Kiss v odpoledním jumpu slíbili, že si řekneme některá nejvtipnější označení, nápisy nebo cedule, které prostě jsou někde vidění na internetu. Někdo to prostě vyblejsknul a pojďme se tomu zasmát, jo? Takže před jedním takovým dřevěným mostem v Mexiku upozornění. Maximální kapacita 10 lidí. To bylo ve španělštině. V angličtině maximální kapacita pro Američany 3. Teďka se podíváme na jednu firmu, která dala označení nebo dala zprávu před své pracoviště. Nyní vhodné i pro domácí mazlíčky, krom medvědu. Tu chybu už znovu neuděláme. Pak tady byl jeden vzkaz v lednici, když otevřeš lednici. Nemáš hlad, jen se nudíš. Zavři tu lednici. Pak máme jedno varování v hospodě. Když přijdeš do hospody, tak tam máš nějaká ceduly a tam je varování. Děti dostanou Red Bull a naučíme je sprostě nadávat.
2: No je dobrý.
1: Dobrý. A pak mám ještě jednu. Vzadu na autě, kde byl uvázán černý pytel s věcmi, tak u toho byl nápis. Ne, opravdu to není moje manželka.
2: Já si pamatuju ceduly jednu, když jsem byl v Anglii na jazykovce a tam byly cedule jako trouhelník, ne jako dej přednost jízdě, ale jako trouhelník s cípem nahoru a v tom byly namalovaný dva duchoci vohnutý voholy.
1: Ano.
2: Jo, že tam někde byl prostě seniorák a že prostě máš na ně dávat pozor, což mi přijde příhodný. Mm-hmm. Proč jenom děti, protože ty starý už to mají taky přece jenom těžší. Tak to byla jedna. A pak si pamatuju, někde na horách jsem zaznamenal, že tam byla cedule.
1: Ano.
2: A na ní byl frajer, jak se drží tam dole a čůrá. To bylo přeškrtnutý, jakože prostě nečůrej.
1: Ano.
2: A pod tím byly dvě vajíčka, nůžky a vykřičník.
1: No vidíš to, takovýhle hezký jsou někde označení.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Dnešní rubrika, víte, že je hlavně pro ty z vás, kteří jste zamilovaní nebo jste v páru. Víte, že existuje podprsenka na otisk prstu a odemknout ji může pouze váš partner.
2: Skvělý.
1: Ale spodek nikdo neřeší.
2: Přesně tak. Pak vidíme, kde za tím milence. On říká, na to kašlej, jednou dolů. A frajer si říká doma, jo, klidně si to, ale na prsa se nedostane.
1: Ne, jsou jenom pro mě.
2: Ty k čemu je to dobrý tohle?
1: Já nevím. Jako pochopila bych, kdyby to šlo v páru, kdyby to bylo celý spodní prádlo, jo? Na takzvaný novodobý pás cudnosti.
2: Dobře, zase jako ten moment, pánové, co si budeme nalhávat, mladší, starší, prostřední, to je jedno, může se stát, že se tam zašprajcneš. A teďko do kelouže, jo? Aha. Ty chybětější to zvládnou samozřejmě jednou rukou, no, ale... Takhle tam přiložíš třeba ten ukazováček, například, že mi přijde logicky asi tak jako nejpřijatelnější zezadu. No. Takhle, jako když jsem v tom obejmutí, pink a ona se rozecvakne.
1: Pokud je to rozepínání vzadu, pokud je to vepředu, tak když přijdeš a uděláš pup.
2: Dobře, tak jako to je to, a teď si vím, že třeba James Bond to má, na sítnici, takže tam dá oko, a nebo na...
1: Proč mi koukáš do výstřihu?
2: Nebo na otisk něčeho jiného. No, tak já bych tam měl hodně malý čidlo. No nic, přátelé, to bylo víte, že...
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu.

0: Soutěžní otázka.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Tetvoře 2 a Lukáš vám přeje krásnou už středu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: tohle, co slyšíte, to je start středečních nočních jukeboxů, u kterých vás výjimečně zdraví Lukáš Bláha z KISu, protože kolega Alex Kolova, ten se někde hezky divadelníkuje na nějakém zájezdě, tak mu samozřejmě přejeme hodně štěstí, ať štěstí vlastně ne, protože hercům těm se přeje, ať zlomí si vás, samozřejmě obrazně. Dalších 6 hodin bude patřit čistě vaší muzice, tak jak ji chcete slyšet. Ať už nahrávat vzkazy můžete přes mobilní aplikaci, to je jedna varianta, a tou druhou je vytočit číslo 210-323-323. A já už někoho mám na drátě a proto se ptám, kdo je tam?
1: Dobrý, u
0: telefonu
1: je Monika.
0: Moniko, já vás moc zdravím, nebo tebe, můžeme si tykat?
1: Ano.
0: No tak to je skvělý. Moniko, co tobě udělá radost takhle v noci?
1: Noci, že se koukám na televizi a potom půjdu spát.
0: Jasně, a u toho ještě do toho rádio, jo?
1: Ano.
0: No tak jo, tak to jsem rád. Ty jsi říkala, že by si ráda slyšela něco od Alicia Keys?
1: Ano.
0: Tak si dáme její velký hit s Jay-Zem, Empire State of Mind, a pošleme to někomu?
1: A mamince.
0: Dobře, tak jo, tak posíláme mamince. Moniko, sladké sny ti přeju a zase někdy v éteru, budu se těšit.
1: Dobře,
0: naslyšenou.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: To znamená jediné, že na KISu si dáváme muziku tak, jak si ji objednáváte vy. Za prvé Mára z mobilní aplikace Zdar, zahraj nám prosím tě nějakou bombu do auta. Vracíme se na odpolední směny z NDR pro Ondru, Honzu, Máru a Romana. Děkujeme. NDR, to ještě existuje? Asi taky myšleno trošku obrazně, ale jinak samozřejmě zahrajeme bombu, o kterou si nahrála vzkaz Zajda.
2: Ahoj, tady Zajda. Mohla bych poprosit o zahrání písničky Být stále mlad od Karla Gotta pro naši milovanou kolegyni paní Seifertovou tady do KHčka v Chodově, ať jí ta práce utíká a že půjdeme brzo domů. Taky k vám do rádia a všem, co mají dneska noční. Děkuju moc, mějte se, ahoj.
1: Moc díky. Tak Zajdo, přímo božského Káju tady nemáme, ale pochopitelně Forever Young, tu kdysi dávnou hitovku od Alphaville, tak ta tady je. A v téhle super verzi.
3: KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Před půl jednou ladíte středeční noční juboxy na Kissu a protože už je tady nový den, tak se pojďme podívat, jak pak to dneska vlastně vypadá v kalendáři. Co tam za ten den máme? No, pode mnou teď ne náhodou zní, když jsme tady dneska už jednou narazili na mistra Karla Gotta, tak Cliff Richard, to je takový britský Karel Gott, mimochodem nejúspěšnější britský solový umělec všech dob, 250 milionů nahrávek a tohle jeho vánoční hit Mistletoe and Vine, protože vlastně jako za 2 měsíce a 10 dnů už tady bude štědrý den, ale mluvím právě o tom z toho důvodu, že Cliff Richardovi je právě dnes 86 let, tak to je velmi úctyhodný věk, taky všem Agátám dneska všechno nejlepší, nejenom tetám a nejenom Hanichové, no a americký zpěvák Usher, tak ten přišel na svět právě 14. října v roce 1978. Tak tady je jeho asi absolutně největší hit, který se jmenuje Je, a potom už zase muzika, tak jak ji objednáváte vy.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: ve středu 14. října je s vámi Kiss a právě teď s námi chvilku pobude taky na čísle 210-323-323 Vašek. Ahoj Vašku.
1: Ahoj, ahoj, čau.
0: I tobě skvělou noc úterý na středu, kde pak nás ladíš, prozradíš?
1: Prosím tě, hladím vás, protože nějak nepomůk.
0: Dobře, dobře. A jak se máš takhle, už při středě?
1: Teď už dobře, teď jsem skončil s tím autobusem, tak jsem to zaparkoval.
0: Už to stačilo.
1: Půjdu se na chvilku lehnout a zítra na novo.
0: Je mi to jasný, no tak doufám, že se ti podaří brzo usnout. Co bys rád teď dostal z našeho éteru?
1: Chtěl bych George Michael Freedom.
0: No dobře, jasně, máš ho mít, to je velká klasika. A pošleme někomu?
1: Pošleme to všem těm holkám a klukům, co ještě řídí, no a tím to utíká v pohodě, tobě do rády. Jo.
0: Moc děkuju. Kolik zítra vstávačka?
1: Ráno, prosím tě, na 8, abych v 9 hodin už to se startovalo.
0: A tak to ještě jde, tak doufám, že budeš mít klidnou noc. Měj se skvěle, Vašku, a budu se těšit zase příště.
1: Jasně, ty taky, ahoj.
0: A George čau. Michael ti letí vzpomínkově, ahoj.
1: Díky, ahoj, čau.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: No a hrajeme pochopitelně na sousední Slovensko, kde nás poslouchá Dančí. Chcel bych som pozdravit všetkých posluchačů Rádia Kiss, no hlavně vás, čo právě taháte nočnú. Špeciální pozdrav posílám kolegom kamionistům na cestách. Chlapi, šťastnou cestu a kolesami nadol. Ak by to bylo možné, zahrajte nám nějakou porádnou pecku. No tak já myslím, že to se teď povede, jelikož Ondra ten vybral, ale teda opravdu velký nářez.
2: Ahojky, tady je Šdrys, prosím tě, můžeš mi tam nechat zahrát skladbu Operation Blade? Díky, mám dneska pracovní noc, potřebuju trošku povzbudit. Čauky.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Máme jednu hodinu, takže letíme taky ve volném stylu podle vás 210 323 323 nebo mobilní apka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Radio Kiss hraje i mezi jednou hodinou a druhou, tak jak vykážete, od mikrofonu vás dál zdraví Lukáš Bláha. No a jsou dvě možnosti, jak se dostat přímo do vysílání. Buď vytočit číslo 210 323 323 a nebo nahrát apku, hlasovku, tak jako to udělal Láďa.
1: Ahoj Luky, tady Láďa z Vysokého Sedliště, momentálně z práce ze Stocké nemocnice. Prosím tě, zahraj od Imperia Nostra Culpa tady pro náš tým na chirurgickém oddělení a pro všechny kyzáky, co dneska v noci pracujou a nespí, taky pro tebe. Děkuji moc, ahoj.
0: Já moc děkuju, no a samozřejmě taky se přidávám s pozdravem pro všechny z vás, kteří děláte tu velmi důležitou práci po různých zdravotnických zařízeních, tak ať vám to jde pěkně od ruky.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: KISS vyhrává přesně tak, jak vy si objednáváte. A v tuto chvíli na čísle 210-323-323 to bude Kroly. Ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Lukáši.
1: I tobě. Jak to máš? Spíš večer nebo už ráno?
2: Já nevím, asi ráno.
1: Jo, dobře. No tak jo. Tak prosím tebe, ty jsi říkal, že by si hrozně rád slyšel něco od Pufendorf.
2: Jasně, něco na probuzení pro tak, ostatní.
1: No, tak jsem si říkal, že se docela hodí, když už mi takhle voláte, tak call me now. To myslím, že je docela stylovka.
2: No, to jde taky.
1: Že jo, viď. Tak jo. Tak jo. Je to připraveno a poletí to někomu extra?
2: No jasně, jako vždycky pro kluky z Bentony Trans, pro Jirku Tomáše, který nakladali forník po Černicích, Vasila, Véďu, pro všechny noční sovy a pro tebe, že nás takhle baví v noci.
1: No, moc děkuju, já vás bavím samozřejmě muzikou, kterou vy si dáváte a jsem za to rád, je mi ctí. Kroly, do kolika to potáhneš dneska?
2: Dneska to mám krátký, já nevím, ve 4 padla.
1: Jo, no tak držím palce, ať to takhle přesně je. Tak jo.
2: Dneska jsem jako záskok jenom.
1: Jo, tak no, jenom tak jako příležitostně, jo.
2: Jo, jasný.
1: Dobře, tak Kroly, měj se nádherně a posíláme Pufendorf.
2: Děkuju, tak čau.
1: Za málo ahoj.
0: Radio KISS, to nejlepší od 90. let.

0: Minutu před půl druhou jste s Kysem a takto klukům sešívaným zase nevyšlo. Fotbalová Slavia v Lize mistrů opět nevyhrála. V Baku podlehla Sabahu 0-2 a na vítězství v milionářské soutěži čeká už 21 zápasů. V přepočtu 6964 dnů, když v září 2007 tým Sedenu porazil rumunskou Steaua Bukurešť, její současný soupeř se ještě ani jaksi nenacházel na fotbalové mapě. No ale jsou dny, kdy fotbal musí jít stranou, obecně sport, protože přesně před 20 lety během prvoligového utkání proti Lidingu utrpěl brankář Petr Čech v první minutě hned frakturu lebky při střetu se Stefanem Hantem, který jej nešťastně trefil kolenem. Po návratu pak začal Čechýno nosit svoji nezbytnou helmu. Tak držím palce, ať vy prožíváte úplně jiné klidné časy a vzhledem k tomu, že 14. říjen je světovým dnem standardů, tak vám přeju nadstandardní středu.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.

0: pustíme si to středečními nočními juboxy na Kisu a jdeme se podívat do mobilní aplikace. Dál budeme hrát pro Petra s Míšou a Matyho s Míšou pro dobrou náladu a taky Betty a Mírovi, kteří prosí zahrát nějakou rytmickou písničku. Aktuálně jedou po dálnici na letiště a potom razí směr Egypt. Tak skvělou dovolenou. No a konkrétní song, ten už nám vybere Pavel. Vlastně, když jsme u té dovolené, tak ten hotel, ten tam taky bude.
1: Ahoj, tady Pavel, já bych si chtěl nechat zahrát od Pitbulla Hotel Room a bylo by to k tobě do studia a pro všechny kysáky, co jsou na noční, ať nám to uteče a taky pro všechny taxikáře, integrovaný záchranný systém a všem, co jsou prostě za volantem, ať hlavně všichni opatrně, ať máme všichni klidnou noc. Díky moc, ahoj Pavel.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na tom se nic nemění ani pro středu 14. října, což nám teď dokáže Martin z mobilní aplikace.
2: Ahoj, u telefonu Martin. Zdravím všechny večer. Poslouchám vás od 19.00 a budu vás poslouchat do 7 do rána. Prosil bych o zahrání skladby Alien and Mutant Element Autobahn Hole pro všechny, kdo nemůžou spát a musí pracovat. Moc krát děkuju, mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Martine, velké díky, že si s náma vlastně dáš takovou pěknou dvanáctku. Na druhou stranu mě mrzí, že ti nemůžu zahrát song, který si přímo přeješ, ale nemám ho tady k dispozici. Tak se omlouvám, snad ale ti udělá radost to, že zůstaneme v Německu a trošku zpomalíme, protože tohle to přesně si přeje Sabrina.
3: Ahoj Lukáši, chtěla bych nechat zahrát písničku od mojí oblíbený kapely německý Scooter. Měla tu písnička Break It Up a chtěla bych taky tuhle písničku věnovat jak sobě, protože jsem měla včera svátek, bylo Renate. A tuhle písničku bych taky ještě chtěla věnovat svému miláčkovi. Já mám moc ráda, moc ho miluji. A vzkázat mu I love you.
0: To nejlepší od 90. let.
4: Od 90. let.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Na hodinách už 2:01, ale hudebními šéfy zůstáváte vy, tak nahrávejte nebo volejte, co se do mě vejde.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.